0: Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1994.

parády. Novinka číslo 1. Happiness is so sad. Swedish House Mafia a Likely. Novinka číslo 2. Limoncello a Lucenzo. Třetí novinka hitparády Higher, Lance Savali.

0: To byly aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Pokud byste pro ně chtěli zahlasovat, klikejte jako obvykle na freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Around the world.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mévelix. Buďte in.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Po cestě v taxíku se obrátí cestující na pana taxikáře s prosbou o pomoc a povídá: prosím vás, ženská je mě nevěrná, potřebuji, abyste šel se mnou domů a dosvědčil její nevěru. Určitě tam bude mít chlapa. Dohodnou se na ceně za tuto službu a vyrazí domů. Když doma v ložnici muž odkryje deku, opravdu je tam ukryt vedle ženy cizí chlap. Manžel vytáhne pistoli, namíří na něj a manželka začne zoufale křičet: Pepo, Pepo, nestřílej, to on koupil náš Mercedes. To on nám zaplatil dovolenou v Karibiku a to on přispívá při tvém platu na chod naší domácnosti. Pepo, prosím tě, nestřílej! Manžel smutně sklopí zbraň, podívá se na pana taxikáře a zeptá se ho: co vy? Co vy byste dělal? No tak to já bych si toho pána přikryl, aby se mi nenachladil.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

Taylor Swift, Shake It Off. 6 hodin 55 a půl minuty. Dobré ráno, frýčkaři a frýčkařky. Je to tady pátek s datem 14. srpna. Roman s vámi opět až do 11. hodiny dopolední a vám přeju krásný pátek všem, příjemné stávání nebo příjemnou cestu do práce. Dneska trošku zase chladnější ráno, ale to nevadí. Na to, že odpoledne zase mají být tropy, teploty až kolem 32 stupňů Celsia. Tohle nás čeká dneska, tak to zvládejte, no před námi skvělá porce muziky, za chvilku budeme gratulovat, mrkneme raky na kalendárium, co zajímavého přináší právě dnešní den, 14. srpen. Tak si to nenechte ujít. Becky Hill k tomu, dár bude Felix jen s Kaskádou, anebo Safri Duo a All the People in the World. Muzika nachystaná. Za chvilku stoukneme na dopravu a budeme gratulovat oslavencům nebo oslavenkyním, abych nekecal. Dneska jsou to oslavenci. Free Radio. Free Radio.

0: za námi Felix Jena Kaskáda, Boy You Turn Me. Máme 14 minut po 7 a jdeme gratulovat. Kdo pak dneska slaví svůj svátek? Alan. Alanům všechno nejlepší. Posíláme velký pozdrav tady od nás ze studia, pokud nějakého Alana máte ve vašem okolí. Celkem jich najdeme 1235 v republice. V Brně nějakých 49. Tak všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
0: A my si jdeme mrknout, co zajímavého přináší dnešní den v rámci kalendáře a koukneme do minulosti. Mám tu například pro dnešek 14. srpen, datum 1974. Veletržní palác v Praze byl zachvácen požárem, jehož likvidace trvala téměř týden. Roku 1977 herci Jan Tříska a Karla Chadimová emigrovali do Ameriky. Roku 1994 byl dopaden Ilich Ramirez Sanchez, terorista známý pod přezdívkou Šakal. A ještě mrkneme, do roku 1998 v Liberci byl zahájen provoz tramvají na normálním rozchodu. Roku 2002, povodeň v Česku. Se vyžádala už 10. oběť na životech. Vltava v Praze dosáhla úrovně 500leté vody. Začala evakuace Starého města a stálo to za to tenkrát. 2002, na to si asi pamatujeme. Každopádně, pojďme na příjemnější, jdeme gratulovat. Braňo Holiček, daber, herec a režisér, ten dneska slaví narozeniny. Petr Bohačík, basketbalista anebo americká herečka Mila Kunis. Gratulujeme. Posíláme pozdravy. Becky Hill, před námi Loran Wolf, za chvilku Samfeld a slibovaný Safri Duo.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: za námi Safri Duo, All the People in the World. 7 hodin 29 minut, dobré ránko, frýčkaři, frýčkařky. Jsme rádi, že posloucháte. Před námi aktuální zprávy, Katka nám prozradí, co nového za chvilku, čerstvá doprava, mrkneme i na počasí. O víkendu ještě hezky, v pondělí se to má trošku zhoršit, ale v polovině příštího týdne zase se mají vrátit letní teploty, příjemné letní teploty. Teď zprávy s Katkou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Přeji hezký pátek. Městská část Brno-Střed hledá provozovatele dvoupodlažní kavárny na Rulerově nábřeží u řeky Svratky. Zájemci se mohou hlásit do 26. srpna. Kavárna by se mohla otevřít na přelomu září a října. Dělníci nyní pracují na úpravě budovy. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a hned začne fungovat. Na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měla vláda projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popolední, přinesl data o 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test má digitální a informační agentura, stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný, ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryni Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord. O druhou českou medaili bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout, jak to vypadá s dopravou. Aktuálně pozor na dálnici D1 dvoustý 15. kilometr. Je to ve směru na Ostravu, je tady na krajnici odstavená dodávka. Jinak bouračky nemáme nahlášené žádné, ale kolonu velkou. Od exitu 182 od Kývalky dávejte pozor. Směrem k Brnu tady máme nahlášenou kolonu kamionu v pravém pruhu. Podobně postává i D2 opět od exitu 3 Chrlice. No a ještě se nám štosuje taky v Modřicích vedlejší komunikace, kdo sjíždí na exitu 7 a chtěl by jet do Modřic. Tady máme drobnou kolonu, ale je to zdržení tak na 2 minutky, nic hroznýho. Mezi Šlapanicemi a Kobylnicemi taky kolona nahlášená. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Mluvil jsem o mírně chladnějším ránu po cestě do práce, když jsem semka jel. Bylo těsně nějak před 6:30, teploměr v autě mě ukazoval 14-15 stupňů, aktuálně už to vyšplhalo na 17. Jak to bude vypadat během dnešního dne? Odpolední maximální teploty 30 až 32 stupňů Celsia, v sobotu 32 až 34, v neděli podobně, ale k večeru očekáváme dešťové přehánky a možná i bouřky z tepla. V pondělí mají teploty klesnout na 23 až 25.

0: s námi Ava Max, Kings and Queens. 7 hodin 38,5 minuty, aktuální čas, jdeme mrknout do Brna.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: O důvod více využívat k cestování městskou hromadnou dopravu. Proč? Protože můžete získat zajímavou věc, přátelé. Ano, Brňané mohou při cestě, ale vidím tady napsaný šalinou, narazit v těchto dnech na nečekaný úlovek. Takže se koukejte, kdo jede třeba teď aktuálně a poslouchá nás a jedete šalinou, tak zábavní vědecký park Vida v Šalinách po Brně totiž ukryl 3000 magnetek s motivem své rakety. A kdo ji objeví, může si ji odnést domů. Některé navíc obsahují výhru v podobě rodinného vstupného do Science Centra. To je krásný. Tak koukejte před sebe, pod sebe, za sebe a hledejte raketu od Věda Centra. To je krásný. Tak. O důvod víc cestovat šalinama, jak jsem říkal. Gary Chaos, Italo Brothers, za chvilku Cash Cash a bude tu taky Barakuda.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
4: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show, po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
5: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za

0: Více na brnobeachpro.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
3: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Jakmile Barakuda, 7 hodin 57 minut aktuálně, za chviličku opět mrkneme do Brna společně, máme tady pro vás připravené taky čerstvé kinonovinky, na ty se koukneme za chvilku. Nová muzika, tohle je Jane Kill It With The Beat, hrát bude i Mark Korn a Semitu. V neposlední řadě koukneme do milénia, rok 2003. Tohle je Aventura. Alan slaví svátek, všechno nejlepší. Ještě jednou velká gratulace. A Roman s vámi až do 11.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Tohle je Years and Years na Free Radio 107 FM, 8:04 nám ukazují hodiny tady ve studiu. Pojďme mrknout, jak to vypadá na silnicích.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Kde pak máme problém? D2 na 5. kilometru směrem na Brno. Pozor, odstavný nákladní vozidlo, dbejte zvýšené opatrnosti. Na D1 215 km je to ve směru na Ostravu, tady na krajnici taky odstavená dodávka. Jinak koukám, jak to vypadá aktuálně s provozem na dálnici D1 182. kilometr. Dávejte pozor, tady je kolona od Rosic směrem k Brnu, jedná se o kamiony v pravém pruhu. Hodně zasekáno máme taky na ulici Bohunické. Možná je to kvůli právě té zaštosované dálnici D2 i D1. Exit, tady vidím 196. kilometr. Ano, tak tady máme taky nahlášenou kolonu, takže hodně z vás to vzalo právě přes Bohunickou. Tady vidím od Hršpic, od Kruháče taky, to máme hodně zasekaný zdržení minimálně nějakých 10 minutek. Šťastnou cestu, pevné nervy, kdyby cokoliv volejte, nebo použijte naši aplikaci, tam na pár kliků nám můžete poslat hlasovou zprávu. Děkujem.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 19 stupňů aktuálně, odpoledne 30 až 33.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Lučenzo.

0: Rádio, co nového v Brně?
1: Nemrknout opět do Brna, přátelé, pozor, modré zóny se rozšíří i do Starého Lískovce. Je to tak, po Bohunicích přišla řada i na Starý Lískovec. Brněnští radní rozhodli, že parkování kolem Dunajské ulice bude od 29. září fungovat v režimu zóny C. S příchodem podzimu tak začnou lidé v této části platit za noční parkování, tak ať máte přehled. Od 29. září Lískovec kolem Dunajské, modré zóny. Jane, za chvilku Sigala, bude to taky Vizin, Nity Natasha nebo slibovaná Aventura.
0: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Aventura, Obsession, 8 hodin 29 a půl minuty, jdeme na zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarenky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
4: Přeji pěkné ráno. Vlak v brněnských Židenicích včera odpoledne srazil a zabil člověka. Provoz na trati na Brno Maloměřice byl asi hodinu zastavený, poté mohly začít vlaky jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí. Téměř 4 z 10 motorkářů, kteří zemřou při dopravních nehodách, přijdou o život v zatáčkách. V letech 2021 až 2025 to bylo 137 motocyklistů. Více než 82% těchto smrtelných následků si přitom zavinili sami. Uchvatný pohled na žhavou lávu stékající po svazích Etny láká k této italské sopce davy turistů, což značně znepokojuje místní průvodce. Etna už několik dní chrlí popel a lávu, to si vynutilo uzavření nedalekého letiště v Katánii. Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Ve finále porazili italsko-americkou dvojici Eraniová Martinezová 6-3-6-4.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Omrkneme, jak to vypadá s dopravou v Brně a okolí. D2 stále na 5. kilometru směrem na Brno a tady odstavlý náklaďák. Dávejte na to pozor. Jinak koukám, nebouráme, ale máme husto, zejména na dálnici D1. Teď se koukám, že ta kolona už pomaličku dosahuje Ostrovačic 178. kilometru. Dávejte na to velký pozor, kdo jede od Prahy na Brno, ať to dobrzdíte. Vidím tady přece jenom jednu bouračku, má to být a to úplně přesně v Modřicích. Dávejte na to pozor, je to vedlejší komunikace přímo hnedka za motokárama. Není to vídeňská rychlostní, ale je to ta boční. Kdo by chtěl jít do Modřic, tak velmi opatrně. Šťastnou cestou, kdyby cokoliv volejte, nebo použijte naši aplikaci.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 21 stupňů venku, odpolední maxima 30 až 33. Zítra teploty 32 až 34 stupňů.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Slečno, dobrý večer. Smím vás doprovodit domů? Je mi to líto, jsem vdaná. No já jsem taky ženatý. A taky je mi to líto.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: insieme Trumpet Diamond. Na probouzení skvělá taneční věc. 8 hodin 39,5 minuty. Janča Hubová připravená kinonovinky. Pojďme se podívat, na co doporučujeme vyrazit do kina.
1: Free Radio. Novinky v kinech.
2: Romantická komedie Americký sen. V Amián tráví Jeremy dny za pultem videopůjčovny daleko od amerických palubovek, které obdivuje na VHS kazetách. Mezitím se Bona v Orli lopotí s úklidem, bez Wi-Fi a jasných vyhlídek na lepší zítřky. Nic nenasvědčuje tomu, že by tito dva byli předurčeni prorazit ve vysoce konkurenčním světě profesionálního basketbalu, natož aby si v něm vydobili své místo. Vysoké hodnocení slibuje kvalitní podívanou, tak se běžte podívat, jak vypadá ten Americký sen. Právě teď v kinech.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Free Radio 107

0: Eia Ramana, Pussycat Dolls, Milionář z Chatrče. J.O. 8 hodin 53 minut, za chvilku, přátelé, mrkneme na muziku a taky na čerstvé krimi zprávy. Teď se podíváme, kam se dá vyrazit.
1: Kam vyrazit? Zrodbílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov už dnes a zítra. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už dnes anebo zítra na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz. Šikland svolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend 15. a 16. srpna se ve Zvole nad Pernštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz.
0: Nová žhavá muzika, Limoncello, Lucenzo, David Guetta, Lok a Run Run River za chvilku, nebo Madhouse Like a Prayer, k tomu čerstvé krimi, držte vlnu.
1: Free Radio 107 FM, hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: rádia.
1: 3,5 minuty po deváté omrkneme opět opravu, jak to vypadá. Pozor si dávejte v těch Modřících, jak jsem mluvil o té havárce. Brněnská ulice, je to před nájezdem na Vídeňskou, tady bouralo osobní auto a motorka na místě. Policie a záchranná služba, dávejte na to pozor. D2, 5. kilometr. Směrem na Brno, tady stojí odstavené nákladní vozidlo a další odstavený nákladák nebo dodávka je na D1 na 215. kilometru ve směru na Ostravu. Jezděte opatrně, kdyby cokoliv, ozvěte se nám, hlavně se obrňte trpělivostí. Na dálnici D2 máme kolonu od Olympie a na D1 koukám, že už se nám to rozšířilo. Od toho 178. kilometru, tak hlavně, jak to dobrzdíte, šťastnou cestu.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
1: Demrknout, jak to vidí meteorologové, maximální teploty by měly vyšplhat dnes na 30 až 32 stupňů Celsia. Aktuální teplota v Brně 22.
2: Free Radio. Hudební novinky.

0: 12 a půl minuty po deváté. Čerstvé krimi zprávy chystáme. Markéta Skřivánková na telefonu od strážníku městské policie Brno. Teď čerstvé případy.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Pěkný den všem posluchačům Free Radio. Strážníci při kontrole okolí Mendlova náměstí zastavili ve středu odpoledne řidiče skutru. Ve Václavské ulici si to totiž se svojí motorkou namířil přímo do zákazu vjezdu. 31-letý muž pobídku strážníků, aby zastavil, respektoval a na jejich výzvu jim předložil mezinárodní řidičský průkaz. Lidka městské policie si ale při jeho detailním prohlédnutí všimla výrazných nesrovnalostí. Doklad postrádal sériové číslo, hologram i jiné ochranné prvky, podle kterých by bylo možné ověřit, že je pravý. Vzhledem k pochybnostem proto strážníci přivolali státní policisty, kteří jejich domněnku záhy potvrdili. Nejen, že se motorkář neřídil dopravním značením, neměl ani platné řidičské oprávnění. Strážníci proto případ předali policii České republiky. Děkuji za pozornost za městskou policii Brno, vštívám.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Maxwell Ingles o Something New. Jdeme na další krimi zprávy, tentokrát se koukneme za brněnskými kriminalisty na jejich horkou linku.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Pěkné páteční ráno. V úterý krátce před půlnocí upoutalo pozornost policejní hlídky ze Slavkova u Brna červené vozidlo. Jeho jízda byla velmi nejistá. Automobil se pohyboval ze strany na stranu, jako by si závodní speciál před startem zahříval pneumatiky. Řidička opakovaně přejížděla v jízdním pruhu a jen tak tak minula s vodidla. Policisté se rozhodli vozidlo zastavit a podrobit řidičku běžné silniční kontrole. Součástí byla i dechová zkouška na alkohol, která odhalila příčinu jejího riskantního počínání. 56-letá žena nadýchala 2,55 promile alkoholu. Sama policistům přiznala, že krátce před jízdou vypila láhev vína. Lídka ji na místě zadržela řidičský průkaz a zakázala další jízdu. Řidička se nyní bude zodpovídat z ohrožení pod vlivem návykové látky. Přeji hezký den a naslyšenou příště.

0: Tak tohle byly Madhouse, Like a Prayer. Rok 2002 na Free Radio, 9 hodin, 29 minut a 45 vteřin, to je čas, kdy jdeme na čerstvé zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji hezký pátek. Městská část Brno Střed hledá provozovatele dvoupodlažní kavárny na Rulerově nábřeží u řeky Svratky. Zájemci se mohou hlásit do 26. srpna. Kavárna by se mohla otevřít na přelomu září a října. Dělníci nyní pracují na úpravě budovy. Národní koalice proti suchu znovu vznikne v pondělí a hned začne fungovat. Na boj proti suchu včetně nových přehrad chce vláda 4 miliardy korun. Na podzim by měla vláda projednat speciální zákon, který má specifikovat 20 chystaných vodních nádrží. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popoledni, přinesl data o 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6600 nových registrací. Test má digitální a informační agentura, stejně jako ministerstvo vnitra za úspěšný, ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Plavkyně Barbora Sémanová je po třetí mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volný způsob. V Paříži výrazně vylepšila ve finále svůj český rekord. O druhou českou medaili bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Jdeme na dopravu, koukneme, jak to vypadá, jak se jezdí v Brně a okolí. Kdyby něco od vás, tak se nám neváhejte ozvat. Na trase mezi Brnem a Svitavami u Černé hory u kruhového objezdu tady je odstavný kamion s poruchou Zábrdovice. A vidím tady, Bratislavská ulice blokuje provoz, nehoda dvou dodávek. Kolona se netvoří. A Modřice, Brněnská ulice, je to před nájezdem na Vídeňskou. Tady bouralo osobní auto a motorka. Na místě je policie a záchranka. Kolona od 178. kilometru, kolona kamionů v pravém pruhu směrem na Brno, tak na to dávejte pozor. Jinak klasika, řekl bych, provoz takový ten klasický ranní, ale ještě prázdninovej. Drobné zdržení na Nových Sadech, vidím tady Křenka, Olomoucká, Zvonařka, Dornich, tady chvilku postojíte. Podobně to vypadá i na Jihlavské od Bohunické nemocnice nebo od křižovatky od Kauflandu, kdo jede ve směru dolů, tak pozor na to, tady je taky kolona. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jak to vidí meteorologové, no tak dneska zase pařáček, 30 až 33, aktuálně 23 stupňů, zítra 32 až 35.

0: Výběrek se do žeket. 9.39. Desátá se blíží, přátelé. A za chviličku tajemný film. Opět možnost skvělé výhry. Mám tady pro vás to, co jsme tu měli včera, pokud se nepletu. Ano! Voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete pětkrát v Brně. Tam si můžete dát parádní mňamku gratis. Stačí jenom uhodnout tajemný film, který nám startuje už za chviličku. A k tomu nezapomeňte odpoledne, že budeme opět procvičovat jazyčky. Ano, s nějakým úžasným jazykolamem s Kýťou Kolibovou. Nevaž se, rozvaž se.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevytvářuj to, co je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
5: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
4: Objevte zapomenuté životy a místa.
5: Více informací na stetl.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
9: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
10: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
11: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
12: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
13: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
15: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
14: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
15: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
14: Více informací v restauracích KFC.
16: Free Radio 107,1.

0: Sarah Connor from Zero to Hero. 9 hodin 55 minut. Čeká nás tajemný film. Už je nachystán, vybrán. Za chvilku prozradím první nápovědu. K tomu hity Hedegaard hrát bude KTB. A dáme taky DJ MNS a IMAX Sempre Sempre. Soutěžte s námi, poukázka na konzumaci v hodnotě 300 Kč na pizza bombastika, kterou najdete 5x v Brně. Můžete vyhrát. Dneska to bude tajemný film, dneska to bude americký a komediální. Těšte se.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na tajemný film, startujeme. Mám tady pro vás dnes připravenou americkou romantickou komedii, která byla natočena v roce 2011. Tohle je první nápověda. Ano, takhle zní a tak jednoduše. Za chvilku mrkneme na i nějaké zajímavosti, ať se mimo jiné nejenom dopátráme správné odpovědi toho tajemného filmu, ale ať se i něco zajímavého dozvíme. Tak za chvilku.
0: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí.
2: Lučenzo.

Major Lazer. 11 minut po desáté a jdeme na nápovědu číslo 2 z tajemného filmu. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, přátelé, pojďme se podívat, co vám můžu říct. Tenhle ten film se dostal i do českých kin. Byl nevhodný mládeži do 12 let a poprvé jsme jej mohli vidět 29. září roku 2011. Tenhle ten snímek je natočen podle dvou povídek. Jedna je od Kate Marimena, další David A. Newman. Jsou povídky nebo autoři povídek, podle kterých je tento film natočen. Aby toho nebylo málo, můžu vám říct, že tento snímek získal dvě nominace na cenu Teen Choice Awards v kategorii letní filmová hvězda. Tam byli nominováni herci, kteří tady hráli hlavní roli. Herec, herečkou. Tak, to stačí. Druhá nápověda venku, třetí prozradím za chvilku.

Say My Name, Hedegaard a Rush. Nápověda číslo 3 se chystá. Jdeme na to. Tak, přátelé, co vám můžu říct? Rozhodně to, že tento film měl náklady nějakých 35 milionů amerických dolarů a celosvětově si vydělal 149,5 milionů. Tvůrci filmu spolupracovali s firmou Sony, díky čemuž můžete vidět vlastně tuhle tu značku na všech zařízeních, které jsou v tomto filmu viděny. Například mobilní telefony, televize, monitory, notebooky, všechno od Sony. Není se čemu divit, že kdo uvedl tento film do kina? Sony Pictures. Je to tak. To by mělo stačit. Ať toho zase neprozradím moc. Za chvilku vám řeknu hlavní herecké obsazení a to bude poslední nápověda. Ale na tu počkáme až po zprávách. Free Radio. Free Radio.

0: DJ MNS IMAX, sempre, sempre. Petra chystá zprávy, prozradí nám, co je nového, doprava, počasí, omrkneme společně a to právě teď.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Pěkné dopoledne. Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zelení v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách, a to i přesto, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. Do ulic denně vyjíždí 7 cisteren. Spotřeba vody vzrostla oproti běžnému průměru až o 200%. Zátěžový test aplikace e-doklady, který se odehrál včera dopoledne a popoledni, přinesl data o 30 tisíc unikátních uživatelů, 58 191 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test byl podle expertů úspěšný. Ověřil chování služby při zvýšené zátěži a ukázal konkrétní technická místa k dalšímu řešení. Akce se konala v souvislosti s říjnovými komunálními a senátními volbami. Během posledních dvou dnů bylo u jižního pobřeží Kréty zachráněno několik stovek běženců, kteří vypluli z oblasti kolem libýského města Tobruk. Řecký ministr pro migraci varuje, že podle informací tajných služeb čeká v Libii více než 500 000 lidí, aby se dostali do Evropy. České volejbalistky v předposledním přípravném zápasu před domácím mistrovstvím Evropy v Brně podlehly Srbkám 1-3. Finalistkám posledních 4 kontinentálních šampionátů sebrali v Bělehradu druhý set, ve kterém předčili v útoku. I dnešní odveta se bude hrát od 19 hodin bez diváků.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: Vyrážíme na silnice omrknout aktuální dopravní situaci. Vidím v Brně obvodová ulice, stojí tady odstavené osobní vozidlo. Na D2 kilometr 1,5 ve směru na Bratislavu, tady je taky odstavený osobák, no a pozor si dávejte ještě na 198 kilometru, je to ve směru na Prahu, tady máme taky odstavený auto. Mezi Brnem a Svitavami u Černé hory na kruhovém objezdu, tady je odstavený kamion, měl by asi trochu bránit provozu, tak na to dávejte pozor. A vidím Bratislavská, tady je blokován provoz kvůli nehodě dvou dodávek. Modřice ještě tady před nájezdem na Vídeňskou, tady bouralo osobní auto s motorkou. Probíhá tu vyšetřování, kdybyste jeli okolo, tak zpomalte. Hlavně opatrně, pevné nervy na dálnici a kdyby cokoliv, tak se nám ozvěte. Díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploměr v centru už ukazuje 24 stupňů, odpolední maxima dnes 30 až 33.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean.brno@gmail.com

0: film. Tajemný film.
1: Čas, Get Paid, Sigala, Meghan Trainor a Ella Eyre dohromady. My jdeme na nápovědu poslední z tajemného filmu. Přátelé, dneska jsem vybral film, ve kterém hlavní roli hraje herečka, která dneska slaví narozeniny své krásné 43. Mila Kunis. A vedle ní... Justin Timberlake. Tak jak se jmenuje film, který jsme hledali?
0: Tajemný film.
1: Volejte 790-107-107. Konzumační poukázka v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika může být vaše, když zavoláte a prozradíte správný název dnešního tajemného filmu. Ještě jsem se koukal na tagy, jsou tady pouze dva. Dva tagy k tomuhle filmu, New York a sex. Takže jednoduchý. Pojďme 790-107-107. Já vám dám ještě 30 vteřin na rozmyšlenou.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír. Becky Hill a Jay

0: Chick Style a John.
1: Čo ste? Chick Style a John.
2: A který je ten tvůj?
3: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
2: Freebox Free Radio.
4: Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio.
5: Vojta se dovolal. Vojto, čau, ahoj.
6: Ahoj, ahoj.
5: Jak se máš?
6: Ale v pohodě, jsem v práci.
5: V práci? Do kolika ti domáš dneska?
6: Dneska do 4 asi.
5: Do 4? To je docela dlouho. To chodíš tak na 9, ne?
6: Na 8 už.
5: Už na 8? Ty bláho, ty bláho. A co děláš za práci? Prozraď nám. Chvilku pokecáme.
6: Ale to by mě možná asi čížel šéf, to by byl možná pruser.
5: Co by byl pruser? Jako prozradit, co děláš, co máš
6: zaok? Že bych prozradil, co dělám a slyšel by to šéf a měl bych třeba možná problém.
5: Aha, dobře, tak jo, tak radši nic, dobře. Tak prosím tě, Vojto, já se zeptám, jaký jsme dnes hledali tajemný film, co to podle tebe...
6: Ale přiznám se, slyšel jsem poslední nápovědu a Mila Kunis a Justin Timberlake se spolu objevili ve filmu Kamarád taky rád.
5: Tak, ten potlesk je tvůj, ten, co tady zazněl, dečka. Měl jsi to dlouhý, nevychytal jsem to. Kamarád taky rád, jasně, hele, gratulace veliká, poukázka 300 korun na pizza bombastika. Doufám, že si něco dobrýho vybereš a určitě. Pochutnáš si. Ale nepokládej, vydrž na telefonu, prosím tě, jo?
6: Určitě, díky
5: vám. Není zač. Kamarád taky rád, Mila Kunis, Justin Timberlake v hlavní roli. To byl dnešní tajemný film. Přátelé, máme pátek, po víkendu budeme pokračovat.
7: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikok řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
17: Free Radio 107

0: Humble DJs, Sound of San Francisco. Je tady Peťa za chvilku. Teď se podíváme, kam se dá vyrazit. Máme pro vás tipy.
1: Free Radio. Kam vyrazit? Z rozbílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov už dnes a zítra. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už dnes anebo zítra na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz. Šikland svolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend 15. a 16. srpna se ve Zvole nad Pernštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu. Pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz.
0: Je tady Peťa, ahoj.
2: Ahoj.
0: Přivítání.
2: Takže jsem dinosaurus, jo?
0: Ne, tak jsem to nemyslel. Jsem si říkal, že změníme podmas trošku.
2: Je takhle, na Jurský park.
0: No, jasně. Prosím tě, zařídil jsem ti ráno, od rána o tom mluvíš. Ty se budeš letos zúčastňovat skvělé soutěže, kterou pořádají Ivanovicích, tam, kde žijeme vlastně.
2: Je takhle, už vím, o čem mluvíš. Přemýšlela jsem, o čem od rána můžu mluvit. Tak je to pravda, že já ráda mluvím o jídle.
0: Mm-hmm. Ale jsou místa, jsou městské části, kde se dají guláš festy, pivní festy a tak takový. My máme Ivanovického utopence.
2: Ano. A to je skvělá soutěž.
0: Je to skvělý.
2: Já to miluju.
0: A letos to vyhraju, ti říkám. Já se zapojím.
2: No taky. Ty se zapojit můžeš, ale...
0: Skleničky jsou nachystaný na zápraží, už jsem to zařídil. A letos toho vítěze, který to vyhrál minulý rok, chcem pozdravit Laďa Miller.
2: Zdravíme Laďu Millera.
0: Letos ho pokoříme.
2: Ale pozor, já jsem... Tam ty to víš, ale posluchači to neví, já se taky jako musím pochlubit. Tak já jsem vyhrála první místo jako veřejnosti. Že můj utopenec chutnal prostě celým Ivanovicím, nejen odborné porotě, u kterých jsem propadla.
0: Veřejnost není důležitá.
2: Je.
0: Odborná komise.
2: Vyhrála jsem 10 vajec a lahem vína.
0: Přátelé, co děláte u vás? Super. V místě vašeho bydliště? Pořádáte nějaký akce podobný?
2: Zavolejte nám. A nebo 790,
0: přes apku nám dejte vědět. Co? Dělá třeba vaše obec guláš fest nebo něco takového.
2: Zajímavý guláš fest, to je jaký dobrá akce.
0: Taky dobrý.
2: Tak, jdeš a ochutnáš si gulášky.
0: Já už mám hlad.
2: Máš hlad, co?
0: Pojďme na muziku, jdeme se podívat, co budeme hrát v nejbližších minutách. Origami Kesha. Dát bude Class Runaway. A nebo Jamelia Superstar. Dneska budeme připravovat nálev a budeme dělat všechno pro to, aby jsme to vyhráli, že jo?
2: Já doufám.
0: Tak Petra, přátelé, ať si tady víte,
2: co... Už se zbíhají sliny.
0: Co bude dneska večer vyrábět, no.
2: Tak.
0: Špekáčky, loupat a tak dále. 10.59. Teď ale tu Petra bude s vámi a bude tu s vámi až do 13. hodiny a má tady pro vás spoustu zajímavých věcí. Tak rozhodně poslouchejte i nadále tu nejlepší taneční muziku široko daleko na jediném opravdu tanečním rádiu v Brně.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Big Robin Schulze, Paul von Dijk na Free Radio. Kdo má dneska svátek? Alan má dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Ve svých 82 letech vůbec poprvé vystoupila v České republice zpěvačka Diana Ross, no a my se na to v celebritkách podíváme za chvíli, teď už Kat de Luna. Free Radio. Hudební novinky.

0: na Fee Radio.
1: Ve svých 82 letech vůbec poprvé vystoupila v České republice zpěvačka Diana Ross. V plzeňském amfiteátru předvedla show, která přilákala řadu známých tváří a ke všemu to bylo pro dobrou věc. Část výtěžku totiž podpořila nadaci a Aneška, která pomáhá rodinám dětí s handicapem. Diana měla jednu jedinou podmínku, a to kde vlastně vystoupí. Odmítla totiž zpívat ve velké hale a tak pořadatelé připravili pro její show právě amfiteátr, který se podobá těm zahraničním, na kterých zpívá. Na koncert dorazila i spousta známých tváří, nechyběla třeba Jitka Zelenková, Helena Vondráčková nebo David Kraus a věřím tomu, že si to všichni užili. Teď už Keša na Fríčku, za chvíli zprávy, tak jeho mrkneme dopravu a počasí.
0: Fri Radio. Fri Radio. Fri Radio. 107 FM.

0: Girl Superstar na Free Radio. Jdeme na další muziku, jaká bude? Těší se na vás Chris Cross a Amsterdam společně s Shaggym. Co zní The Bless Madonna? Nebo The Chainsmokers a za chvíli zprávy s Peťou.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Pěkné dopoledne. Městská část Brno-Střed hledá provozovatele dvoupodlažní kavárny na Rollerově nábřeží u Svratky. Zájemci se mohou hlásit do 26. srpna. Kavárna by se mohla otevřít na přelomu září a října. Dělníci teď pracují na úpravě budovy pro účely kavárny. Původně byla totiž skolaudovaná jako provozní objekt. Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším 50 let. Požádal o to výrobce vakcín a Státní ústav pro kontrolu léčiv už ukončil hodnotící zprávu. Ta odhaduje, že změny uspoří třeba i na nemocenské okolo 650 milionů korun. Rozhodnout má orgán při ministerstvu zdravotnictví, který ale zatím neexistuje. V některých vyhledávaných letních destinacích na jihu Evropy se objevily případy nebezpečné západonilské horečky. Pacienty hlásí Itálie, Severní Makedonie, kde jeden člověk dokonce zemřel, ale také například Řecko. Hokejisté Kladna, Litvínova a Brna vstoupili do přípravy na blížící se start extraligy vítězně. Rytíři pod vedením nového hlavního kouče Radima Rulíka vyhráli v Liberci 1-0. Litvínov porazil prvoligový Chomutov 3-0. Soupeře ze druhé nejvyšší soutěže mělo i Brno, které zdolalo stejným výsledkem Jihlavu. Třinec porazil Slovan Bratislava 6-5, Hradec Králové zdolal Olomouc 3-2 a Mladá Boleslav porazila Spartu 3-1.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Na Jihlavské tady potkáte odstavené osobní vozidlo, tak tady pozor, na Vyškovsku na příjezdu do Slavkova u Brna od Křenovic se srazilo osobně s auto s dodávkou a projíždí se k Ivadlově.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 25 stupňů aktuálně venku, ještě by nám to na těch 29 mělo dostoupat. Po celý den nám bude svítit sluníčko a to bude svítit i zítra, kdy se nejvyšší teploty dostanou na 32 stupňů.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean.brno@gmail.com

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Jak říkají odborníci, ano, při práci na zahradě se naprosto skvěle odreagujete. Je to dobré pro vaši duši i pro vaši mysl a taky malinko záleží na tom, koho zrovna zakopáváte.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Nemá ani korunu, a tak se Lela Vémola rozhodla k zoufalému kroku poté, co jí manžel Carlos zabavil auto, ve kterém vozila jejich tři děti, a nemá prý ani na placení hromadících se účtů. Uspořádá už brzy bazár, na kterém se budou prodávat její věci. Kráska prý narazila i u řady firem, se kterými by mohla navázat spolupráci, třeba za zapůjčení náhradního vozu, aby mohla jezdit, nakupovat nebo vozit právě své děti. Auto jí ale nechce půjčit ani jedna firma. Od všech má prý maily s omluvou, dokonce ani na Slovensku. A právě proto, že je Vémolová. Nikdo totiž prý nechce mít Carlose před barákem. Teď už Dara na Free Radio.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Winebaru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Free Radio 107.

0: Klasická karma na Free Radio v 11 hodin 56 minut a to je nejvyšší čas si představit další muziku. Za chvíli už zazní Tiësto a Gabry Ponte. Dáme si i novinku, o kterou se postará Reynox a pro tuto novinku taky můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 na www.freeradio.cz/top107. Stánuje i spojení Mikolas a Trips, to vše a mnohem více už za pár chvil a já vám také přeji dobrou chuť k obědu, pokud právě obědváte.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Za malou chvíli vás Féteru Fríčka pozvu na Den Brna, který už nám dnes tady v Brně odstartoval, tak si to nenechte ujít, teď už ale Reinox.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: Walker na Fríčku, jdeme na Den Brna. Free Radio, žijeme Brnem. Před více než 380 lety se švédská vojska během 30leté války pokusila dobít Brnu. Přestože byla v počáteční převaze, tak město se ubránilo a zastavilo další postup směrem na Vídeň. A právě tato událost si každoročně připomíná městská slavnost Den Brna, která letos opět promění historické centrum Špilberk i Kraví horu v kulisy 17. století. Návštěvníky čekají historické ukázky, vojenské průvody, koncerty, řemeslné trhy i program pro rodiny s dětmi. Program odstartuje už dnes, a to na Špilberku, kde se odpoledne otevře historický jarmark s ukázkami řemesel, dobovou hudbou, divadlem i občerstvením. No a největší novinkou letošního ročníku je vodní bitva pod hradbami Špilberku, která má netradiční formou přiblížit historii zejména i mladším návštěvníkům. Teď už Mikolas Trips na Fríčku. Free Radio, Free Brněnský Radio. Free Radio, Free Radio,
1: Free Radio, 107 FM. Nastraž uši, tahle novinka si zase.

0: Debry Ponte na Free Radio, další muzika přichystaná. Robin Schulz a Ilzy. Sean Paul a Dua Lipa. Zazní Alessandra, teď už ale zprávy s Peťou.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
2: Přeji hezký pátek. Kvalita vody se na některých přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji zhoršila. V Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku a ve vodní nádrži Letovice Vranová na Blanensku je kvůli sinicím voda nevhodná ke koupání. Rizikové pro některé lidi může být i koupání v koupalištích Brněnské přehrady. Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům si pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné už podvodné účty. Neziskovky se kvůli tomu obávají ztráty důvěryhodnosti. Mohutný požár ničí od včerejšího večera hojně navštěvovanou turistickou destinaci v Chorvatsku. Plameny se dostaly až do Omiše, kam každoročně jezdí i velké množství Čechů. Na tisíc lidí se muselo evakuovat a část města zůstala bez elektřiny. Tenistka Kateřina Siniaková získala v Torontu 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai vyhrála světová jednička ve čtyřhře třetí turnaj. Canadian Open prošel nejvýše nasazený pár bez ztráty setu. Ve finále porazil italsko-americkou dvojici Sara Eraniová, Nicole Melicharová-Martinezová 6-3 a 6-4.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Žabovřeská ulice směrem na Pisárky u sjezdu z Kněničské, tady se střetlo osobní auto se sanitkou. V Hradecké směrem do centra u sjezdu na Hapalku, tady havarovalo osobní auto mimo silnici. Holzova ulice u nájezdu na Ostravskou, tady se srazila dvě osobní auta a bourá se i na D1, konkrétně na 196. kilometru ve směru na Prahu. Kdybyste věděli o čemkoliv dalším, co se děje na silnicích a chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, tak volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Frýčka.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 27 stupňů máme aktuálně venku, ještě nám to během dne na těch 29 dostoupá. Zítřejší denní maxima by se měla pohybovat kolem 33 stupňů a čeká nás celodenní jasná obloha. Teď Robin Schulz a Ilzy.

0: Free Radio. Novinky v kine. Pokud byste rádi chtěli vyrazit s dětmi do kina, ale nevíte, jaký animák tam aktuálně máme, no tak to ví naše Janča Houbová.
1: Oblíbená parta se v animovaném filmu Tlapková patrola Dinosauří film vydává na dosud největší záchranou misi, když po nečekané bouři ztroskotá na tajemném tropickém ostrově plném žijících dinosaurů. Zde hrdinové spojí síly se psím znalcem pravěku Rexem, ale zároveň musí čelit hrozbě v podobě chamtivého starosty Humdingera, jehož bezohledná těžba probudí k životu spící sobku. Štěňata vybavená nejmodernější technikou tak rozehrají napínavý boj s časem a sérií záchranných akcí dinosauřích rozměrů, aby zachránila celý ostrovní ekosystém před vyhynutím.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
4: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
3: Objevte zapomenuté životy a místa.
4: Více informací na stetl.cz.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
0: Free Radio 107.

0: Kate Ryan na Free Radio, jdeme na další muziku. Přichystání jsou Boom Da Bash a Eiffel 65. Zazní Edeoro. Nebo Kaskáda a za malou chvíli se taky můžete těšit na Kýťu Kolibovou, která dorazila. Já to na ní prásknu právě teď. Právě teď je tady, přeji krásné odpoledne.
1: Ahoj.
0: Jsi říkala v centru nějaké zácpy, že se obáváš, že bys mohla přijít pozdě, a dívej se, je to dobrý.
1: No, podívej se, jako na poslední vteřinu díky tvému skoro zastavení, aby se sem dostala. No, vypadalo to chvíli docela beznadějně hlavně. On třeba není až tak hrozný provoz, ale jak je všechno rozkopaný a všude jsou nějaký stavební práce, všude se prostě postává kvůli nějakým zákazům a
0: dírám silnici a podobným věcem.
1: Takže vypadá to vždycky beznadějně, ale sem tam se to doklepe dobře.
0: Zdravíme všechny řidiče, co jsou aktuálně na cestách. Kdybyste i měli něco k dopravě, určitě využijte apku Frýčka, a teď už slibovaná muzika.

Trump, Petr Rozděl na Free Radio, tohle byl Al Pacino po 13. hodině. Za chvilku už tady máme americkou dvojici Sophie Tucker s jejich novinkou Barcelona. Přidáme Deora, TJR, takže spousta nadupané letní muziky, kterou doplníme opět o jazykolam, rozvazování jazyčiska, tak ať se na víkend ještě hezky jako protáhneme a tentokrát to nebude ruce, nohy, ale jenom pusa a trošku i soustředění na hlavu, což se taky rozhodně hodí. Tak po 13. hodině pevné nervy na silnici, jak už zaznělo ode mě i od Peti. Je to tam dneska přece jenom o něco hustší, i díky pátečnímu provozu, tak tvůj tvůj, ať máte pevné nervy a takovou jako pohodovější nohu na plynu a nemusíte mít rozčílení. To je nejlepší. Po 13. přihozněný nejnovější hity a k tomu za chvilku jazykolam. Free Radio. Hudební

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: A dneska to pro vás mám něco, co si myslím, že by mohlo fungovat. Párkrát se mi to podařilo říct úplně přes, bez přeřeknutí. A navíc jsou tam takový těžší slova, tak je to docela fajn výzva. Pojďme si to říct. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Takhle ne poprvé, to zní možná složitě, ale pojďte párkrát se mnou a ono to do té pusy naleze. Zase doporučuji hodně artikulovat, ono to fakt jako pomáhá i na tu hlavu, i na tu pusu. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Ano, hlavní roli hrála, to známe, král Leraus a tak dále, to už jsme tady párkrát taky protočili. Tentokrát je to trošku jinak a dávejte si na to pozor a hezky pomalej. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Nejlepší je, když to začne trošku v té hlavě dávat smysl. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Už to jde. Na začátku to, myslím, znělo mnohem náročněji, než když to člověk párkrát řekne za sebou. No a já to ještě řeknu párkrát pomalej a pak se na to vrhneme jako výzva co nejrychleji. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Jde vám to? Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Věřím, že už to máte v hlavě i v puse. Tak můžete se mnou, kolikrát se nám to podaří a pojďme pěkně svižně, ať je to nějaká sranda. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii

0: relativity, oj. Tak tenhle týden, přátelé, se mi to nedaří říct až do pětice, jak bych si přála. Teď to bylo třikrát, ale aspoň, že tak. Tak doufám, že vám se to daří, možná i lépe než mě. Pojďme ještě na závěr trochu pomaleji. Se mnou Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity. A když to řeknete svižně několikrát za sebou, schválně, víc než třikrát, nahrajte mi to do apky, ať se pochlubíte.
1: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj toto jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Fua ještě jednou zpívá německé uskupení Saš, tentokrát ve francouzštině. Rok 1996, to už jenom pár vteřin nás dělí od půl druhé, od dopravy, počasí a taky od zpráv. No a co bude po půl? Třeba Felicien. Shouse a Walk With Me, přidáme i Desire. Britská spolupráce Calvin Harris, Sam Smith a Desire, bude i Golden Boy. Rok 1995, toto se postará synovi Sebastian, takže rozhodně další půl hodince budeme ladit energickou taneční muziku. A teď o půl druhé už je připravená Peťa a zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5. vyhodnotíte, po 6. Joška Šmukař s cymbálkou, v 8. Zdeněk Izer Show. Po 9. koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunday Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sundayfest.cz.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free Radio.
4: Pěkné odpoledne. V roce 1645 se švédská vojska pokusila dobít Brno a neuspěla. Tuto klíčovou událost 30-leté války každoročně připomíná městská slavnost Den Brna, která se koná o tomto víkendu. Hlavní program je v historickém centru na Špilberku a v parku na Kraví hoře, kde zítra tradičně ožije velkolepá rekonstrukce historické bitvy. Vypukne v 16:45. Rozměrnou plachtu s podobiznou zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati se při pokračující demolici vyhořelé výškové budovy ve Zlíně zřejmě zachránit nepodařilo. Včera ji strhly padající sutiny. Už dříve plachtu poškodil požár, který budovu 34 v někdejším baťovském továrním areálu zachvátil 9. července, kdy se také na severní a západní straně zřítila. Nejméně 4 lidé zemřeli při záplavách po prudkých bouřích východně od japonské metropole Tokia. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy ochromily část dopravy zejména v prefektuře Chiba na ostrově Honšú. Desítky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny. 7 tisíc jich přes noc uvázlo na letišti Narita u Tokia. Bez lídra průběžného pořadí Dominika Stříteského ode dneška ve Zlíně pokračuje mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se tak budou zejména Filip Mareš a Jan Kopecký snažit využít Stříteského zdravotní absence a zvýšit šance na titul.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A v Brně i okolí spousta komplikací. Mrkneme nejprve na nehody. V Brně vás potrápí sportovní ulice na úrovni nákupního centra. Tady se střetlo osobní auto s autobusem. Tady je omezení v dopravě na úrovni nákupního centra sportovní ulice. Další komplikace jsou taky v Černopolní. Tam stojí odstavené osobní auto. Na Dornichu před křižovatkou s ulicí Zvonařka směrem do centra stojí v jízdním pruhu dvě osobní auta po nehodě. Tak i tady očekávejte zdržení. Dornich před křižovatkou s ulicí Zvonařka. Žabovřeská směrem na Pisárky u sjezdu z Kníničské, i tady je nehoda. Osobní auto se sanitkou, tak počítejte s omezením. A ještě tu máme hlášenou Hradeckou směrem do centra u sjezdu na Hapalovu. Tady zase je havarované auto mimo silnici. I tady počítejte s omezením v dopravě. Další komplikace jsou taky mezi Ivančicemi a Rosicemi na příjezdu do Neslovic. Tady probíhá vyšetřování nehody 3 osobních aut a projíždí se jedním pruhem. Nějaké větší zdržení by tam být nemělo, ale zdržení je ve směru od Brna na Prahu, 175. kilometr dálnice D1. Dobourala dvě osobní auta, stojí po nehodě v levém pruhu. Kolona má zatím kolem 2 kilometrů, ale bude zřejmě narůstat. No a bohužel dlouhá kolona je ve směru od Prahy na Brno, tak nějak už tradičně, ale teď je přece jenom o něco delší. Začíná to už před Kývalkou, už na úrovni v podstatě Veverských Knínic, tak tam už je kolona a táhne se skoro až do Brna. Zdržení počítejte minimálně kolem 15-20 minut. Dálnice D2 ve směru do Brna, i tady se to je zhruba od 3. a 4. kilometru kolem 5-10 minut. No a husto je zatím v centru města Brna kolem Křenové, Zvonařky, Poříčí, Jihlavské, ale už vidím, že i Gajdoška popojíždí s Ostravskou, takže na těchto místech je opravdu hustý provoz. Počítejte se zdržení minimálně kolem 5 minut.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A jak meteorologové předpokládali, v Brně kolem 29, průběžně i kolem tropické 30. Mělo by to i tak nějak kolem té 30 dneska zůstat. K tomu slunečná obloha, která vydrží po celý den až do rána. Po ránu ještě docela příjemně kolem 15 stupňů, ale přes den zítra bude určitě více teplej, bude přitopeno kolem 33 stupňů minimálně. V neděli by pak mělo být i kolem 35. S tím, že ale v neděli i přesto, že bude nejteplej, tak bude nejvíce oblačnosti, no a v pondělí by už tady tyhle horka měly skončit a dokonce má pršet.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. LK Clean Brno @gmail.com

0: Italo Brothers, Sleep When We're Dead.
1: Nadocení Italo Brothers a čerstvá burza práce. K tomu hledáme čišníka nebo servírku a taky obchodní zástupce nebo zástupkyně.
2: Free job. Free radio. Burza práce.
1: Čišník a servírka se hledají na obsluhu hostů, doporučování jídel a nápojů, aktivní prodej, péči o příjemnou atmosféru restaurace, pracovní režim, 15 směn za měsíc, požadavky, praxi v oboru, příjemné vystupování a komunikace, pozitivní přístup a smysl pro týmovou práci, minimálně základy anglického jazyka, co nabízí plný úvazek, plat 30 až 35 tisíc korun měsíčně, jídlo, pití a káva zdarma přímo v restauraci, příjemné pracovní prostředí v centru Brna. Více info na webu freeradio.cz/burza práce.
2: Free job.
1: A hledá se taky obchodní zástupce nebo zástupkyně na aktivní vyhledávání a oslovování nových firmních zákazníků. Obchodní schůzky v předěleném regionu, nabídka pronájmu a servisu pracovních oděvů, rohoží a průmyslových utěrek. Co požadují? Proaktivní přístup, zodpovědnost a samostatnost. Výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, zkušenost v oblasti sales jsou výhodou, ale ne podmínkou. Ochotu pracovat v terénu a oslovovat nové zákazníky. Angličtina je podmínkou. Nabízí plný úvazek, plat 40 tisíc korun měsíčně, nezastropované provize, služební automobil s možností soukromého využití a 25 dní dovolené. Více info včetně kontaktu opět na webu freeradio.cz/burza práce.
2: Free job. Free job na Free Radio.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM.

kinech je právě teď velkoryse hodnocená česká komedie s názvem 6 gramů. Na lyžařském výcviku je u studentů na pokoji nalezen pytlík s bílým práškem. Ten postupně svede dohromady čtveřici otců, kteří by se za normálních okolností nikdy nepotkali. Divadelní herec, finanční poradce, realitní makléř s politickými ambicemi a měšťák tak zažijí odpoledne, které se rychle vymkne kontrole. Ředitelka školy si je předvolá, aby zjistila, kdo za to může. Podle ukázek to vypadá skvěle a pokud se ptáte, na jaké otce se můžete těšit, tak na Ondřeje Vetchého, Martina Pechláta, Davida Novotného a Jiřího Mádla v komedii 6 gramů.

0: byl Golden Boy, synuje Sebastiana a rok 1995. Co nás čeká dál za chvilku? Třeba Galantis a 5 Seconds of Summer Lighter. Těšit se můžete i na novinku od Diplo, Would You Still Love Me? A do třetice si dáme R&Bčko, bude Kelis a její Trick Me. A 3 minutky před 14. hodinou začneme hodinku s tipy, kam vyrazit už teď pozvánkami třeba do divadla, ale taky na Šikland nebo hrát svoj ano.
1: Free Radio, kam vyrazit? Šikland zvolává všechny milovníky amerických aut. Už tento víkend 15. a 16. srpna se ve Zvole nad Fernštejnem koná Americar Fest. Největší sraz amerických aut, traků, jeepů a motorek. Čekají vás burácející motory, westernové show, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké. Americar Fest v Šiklandu, pořádná porce americké atmosféry. Více na americar-fest.cz nebo sikland.cz. Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Koncert Vojty Dyka, Intimity s klavírem, nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
1: Zrod bílé paní Svojanovské vás čeká na hradě Svojanov už dnes a zítra. Ve večerních prohlídkách se přenesete do doby renesance, navštívíte tajemná zákoutí hradu a odhalíte pohnuté osudy hradních obyvatel. Kdo je bílá paní a jaký byl její strašlivý osud, vše se dozvíte už dnes anebo zítra na hradě Svojanov. Více informací na www.svojanov.cz.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Robin Schulz a Jasmine Thompson, Sun Goes Down po 14. hodině. Posloucháte Free Radio v pátek 14. srpna, neskutečný, jak ty prázdniny letí. Možná máte ještě teďka nějaký dovolený a výlety a vůbec prázdniny před sebou, tak si to moc užívejte. No a rozhodně si s námi budete užívat i další minuty, protože je připravená novinka Would You Still Love Me, taky Nicky Jam a Jalil, nebo Ceci Galou, Imani, DJ Fresh, Say You Do. No a k tomu, pokud třeba nemáte na víkend ještě žádné plány, tak vám můžu doporučit opravdu Brno všema 20, protože myslím, že to v Brně bude žít opravdu velmi. Už jsme tady několikrát mluvili tento týden o Dní Brna, taky, že budou brněnské hody jako jedna velká událost, která bude mít svoji premiéru přímo v centru města Brna. Mrkneme se na dnešní jízdu Brnem, která vás bude provázet Brnem jich. Letos jsme si vybrali tady tuhle cestu, už asi pátou takovouhle jízdu městem Brnem, tak doufám, že budete u toho. No a co dalšího se dá prožít a zažít? Bude toho fakt hodně, tak zůstaňte s námi, po 14. hodině vás moc ráda pozvu.
1: Free Radio, hudební novinky, to, co právě letí.
2: Lučenzo.

0: malým Hollywoodem až za další pozvánkou na Free Radio Little Hollywood, ale Farben a Jenik, no a my tu budeme mít v Brně premiéru. Jsou to brněnské hody.
1: Free Radio, kam vyrazit?
0: Čí jsou hody? Brna. Tak tohle bude zaznívat celý, možná už i dnešní večer, ale hlavně zítřejší hlavní hodový den, protože právě tyhle brněnské hody rozezní a roztančí a rozjuchají především centrum města Brna. Říkáte si, v čem jsou tyhle hody výjimečné, když jsou na každém rohu každý víkend? No jsou výjimečné v tom, že se tam sejde až 23 městských částí. Bosonohy, Bohunice, Přízřenice, Černovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, Kohoutovice. Zastoupení bude mít Komín, Královo Pole, Kníničky, Líšeň, Maloměřice a Obřany. Taky Medlánky, Nový Lískovec, Řečkovice a Mokrá Hora, Slatina, Starý Lískovec, Tuřany, Vinohrady, Žabovřesky, Žebětín a Židenice. No a tihle všichni stárci vás roztančí především zítra, ale už dneska se tam chystá právě stavění hodové máje přímo na náměstí Svobody. Večer nebo odpoledne by měla být taky cymbálka, muzika Jánoch a od 19 hodin cymbalika, další nástup hudební skupiny. Takže můžete vyrazit a zatrsat si i skrojovanou chasou, která ale především se těší na ten zítřejší den, kdy po 13. hodině začne vyzvednutí hlavní stárky na Nové radnici a zahájení průvodu. Potom bude slavnostní průvod mezi 13. a 15. hodinou stárku a chast z brněnských městských částí centrem města. No a od 15 hodin potom přidání hodového práva a v 15.15 zatančí společná moravská beseda. Až do 22. tam můžete potom zítra juchat a tančit s nimi. Moc si to užijte.

příjemné R&Bčko na závěr téhle půl hodinky. To byla Kelis a Trick Me. Co nás čeká dál? Za chvilku už tady Peťa se zprávami, ale ještě vás nalákám na další půlhoďku. Bude totiž bez ty, ale... Taky Out of Love. Od Olivera Heldens a Webeard. A k tomu dáme El Dorado. No a dál se budeme věnovat taky tipům, kam vyrazit. Ještě vás vezmu na Den Brna a mám tu pro vás připravený taky festival na nábřeží. Další věc, která se chystá kousek od Brna a vlastně i částečně v Brně. Tak zůstaňte s námi, podělím se s vámi o zajímavé tipy. Teď ale minutku před půl třetí, už je čas pro Peťu a zprávy.

0: Kaufland.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Hezké odpoledne. Za půl roku fungování neakutní záchranářské linky 800 140 155 přijali jihomoravští operátoři 4,5 tisíce hovorů. Je v provozu každý den, včetně víkendů a svátků, od 7 do 19 hodin. Jejím cílem je ulevit tísňové lince 155. Lidé se nejčastěji ptají na nejbližší lékárnu nebo řeší problémy ze sociální a paliativní oblasti. Odborníci zaznamenali zvýšený počet případů, kdy netopíři pokousali člověka. Například lékaři z Plzeňské fakultní nemocnice už preventivně naočkovali proti vzteklině 8 osob. Zvířecí záchranáři očekávají, že incidentů ještě přibude, protože netopíři budou migrovat. Už více než tisícovka lidí, včetně 300 českých občanů, uprchla před plameny, které zachvátily porost u chorvatského letoviska Omiš. Při požáru se zranili desítky lidí, někteří museli zůstat v nemocnici. 7 hospitalizovaných je ve vážném stavu, protože utrpěli popáleniny na většině těla. Požár je podle hasičů jedním z nejhorších v historii země. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazili na mistrovství Evropy v Polsku Němky a jako jediný ze 6 českých párů postoupili do čtvrtfinále. Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou prohráli v osmifinále se Španělkami a obsadili dělené 9. místo.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
4: A teď to nejzásadnější. V Brně 2 nehody. Křížová ulice na křižovatce s Václavskou. Bouralo auto s člověkem na koloběžce. Tak opatrně, tady je omezení v dopravě. Křížová na křižovatce s Václavskou. Máme stále hlášenou nehodu taky na Hradecké směrem do centra u sjezdu na Hapalovu, kde bouralo auto mimo silnici. Tak tady taky počítejte s omezením. Další komplikace by snad už měly být v Brně vyřešené, odklizené. Kde to ale ještě vázne, tak dálnice D1. Pokud jedete ve směru od Brna na Prahu, 175. tady je hlášená nehoda dvou osobních aut. Je to v levém pruhu a zdržení je tam minimálně v 2-3 kilometrové koloně. Další komplikace taky na dálnici D1 ve směru z Brna do Vyškova, 2/6 a 5. Tady bourala 4 osobní auta v levém pruhu. Kolona má přes 3 kilometry. Takže z Brna do Vyškova 4 osobní auta v levém pruhu po nehodě 2/6 a 5. Takové jsou hlavní mimořádné zprávy. Jinak ucpáno je docela notně, nejenom kolem centra, ať už jedete Kolištěm, Křenovou, Dornichem, Poříčí, Zvonařkou, Gajdoškou, na těchto místech zdržení i kolem 5 minut, ale příjezd po dálnici D1 od Prahy do Brna, tady je to bohužel taky stále plné, a to na příjezdu zhruba od Troubska až po 196. zdržení kolem 10 minut. Po dálnici D2 do Brna se taky zdržíte zhruba od nějakého 4.-3. kilometru a takhle nějak to pro Brno vypadá teď. Pokud máte cokoliv dalšího, tak přihoďte na naši dopravní linku a my to pošleme dál. Ještě doplním, že Vídeňská se štosuje stejně jako Bohunice, konkrétně Sokolova a nebo Lány.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
4: No, tak to maximum 30 dneska neklaplo, už máme kolem 32 stupňů, snad by se to ale mohlo taky na téhle teplotě zastavit. Další dny ale počítejte, že bude podobně. Po ránu ještě zítra bude kolem 14-15 stupňů, přes den ale teploty vyskočí i ke 33 stupňům. Po celý zítřejší den, stejně jako dneska, by měla být slunečná obloha bez mráčku. V neděli pak tyhle tropická horka budou vrcholit, mělo by být i kolem 35 stupňů, ale oblačnosti bude nejvíce. V neděli nejprve polojasno dopoledne, odpoledne se pak bude i zatahovat. No a v pondělí bychom měli očekávat teploty jenom lehce nad 20 a dokonce přivítat i déšť.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Časy se mění. Dřív přišel zloděj a zakřičel peníze nebo život. Dneska přijde zloděj a řekne a tady mi to dvakrát podepište.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: vyrazit.
1: A další pestrý program přímo v centru města Brna vedle brněnských hodů, taky Den Brna. Ten začíná dneska, pokračuje až do neděle s tím, že ten hlavní den je opět sobotní, 15. srpen, kdy právě v roce 1645 tak nějak vrcholilo obléhání od švédských vojáků. A naštěstí to tehdy dobře dopadlo, i přesto, že Švédové byli ve velké přesile, tak tehdy jenom hrstka vojáků doplněná o nějaké měšťany až státy Brňáky, tak dokázala Brno a hlavně pevnost Špilberk ubránit. Chcete vidět, jak to tehdy probíhalo? No tak přijďte mrknout na historický průvod, vojenské ukázky i velkolepou rekonstrukci bitvy. Program se odehraje v centru města, na Špilberku a v parku na Kraví hoře. Takže od dneška do neděle můžete v centru města Brna potkat jak vojáky ze 17. století, ale taky spoustu krojovaných. No, bude to zajímavý, bude to myšmaš, ale určitě to bude stát za návštěvu. Tak vyrazte, centrum města Brna ožívá dvěma velkými událostmi.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: To je jízda! Teď už vím, jak na to! Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Free Radio 107 FM.

0: vyrazit.
1: A další tip, jak si užít krásný víkend, a tentokrát je zase tropický a docela takový, jako možná přes to počasí náročnější, tak pokud by se vám náhodou nechtělo do centra, tak se můžete určitě krásně svlažit v okolí řeky Svitavy, a to v sobotu, kde to ožije 12. ročníkem festivalu Na nábřeží. Ano, podél řeky od Bílovic nad Svitavou až po Brno Komárov vás čekají koncerty, divadlo, program pro děti, komentované cesty po nábřeží a taky spousta vodních aktivit. Festival se letos koná na 16 místech podél řeky a věřím, že mezi Bílovicemi a Komárovem najdete nějaký to svoje oblíbené místečko a nějaký zajímavý program. Tak tohle je připravený už zítra v sobotu 15. srpna od 14 hodin a myslím, že vyrazit někam takhle k vodě kolem 34 stupňů, tak to je úplně ideální. Tak využijte téhle možnosti, už zítra od 14 festival Na nábřeží hned na několika místech od Bílovic nad Svitavou až po Brno Komárov. A teď už je tady dobrá nálada s Adamem Levinem. Good mood?

0: Miranda a Eldorado, tak tohle byla, přátelé, zpátečka ještě na konci té 14. hodiny, ale už po 15. tu pro vás ladíme novinku With The Way. A budeme si i zpívat Pedro, Pedro, Pedro. A do třetice přihodíme skvělou zpátečku z roku 96, bude Insomnia. A další půlhoďka doplněná o frajera, taky o zajímavosti z Brna. Mrkneme se společně na inline jízdu Brnem s Free Rádiem, která bude už dneska v podvečer. Tak pokud byste s námi chtěli vyrazit, podrobnosti tady budou.
1: Free Radio 107 FM.

Thank you DJ Asher a Pitbull v hitu DJ Gaddas Fallen in Love po 15. hodině. No a dneska, přátelé, tu pro vás mám frajera, který tak jako fakt jako po duši pohladí. Příběh, který je o tom, jak vás zdánlivě někdo, koho potkáváte jenom tak příležitostně někde jako souseda nebo někoho fakt takového jako vzdáleně známého, tak vám může opravdu každý den zlepšit den a je to vzájemný. Tak za chvilku se podíváme na jeden takový srdcerivný příběh, který může být i inspirativní třeba pro vás. No a po 15. hodině si přihodíme taky info o tom, že dneska večer bude další s Dabrnem s Free Rádiem, tak ať vám to neunikne, ať se k nám můžete přidat. Mrkneme si i na dnešní moudro, no je toho dost. Tak zůstaňte s námi po 15. s Inu with Waze, Jacksomi, Rafaela, Cara Pedro, anebo Carly Rae Jepsen, skvělá kanadská zpěvačka I Talking to Yourself. Free Radio. Hudební novinky.

0: Frajer nebo loser?
1: A dneska tu pro vás mám, přátelé, krásný srdcerivný příběh, kde je jedna velmi statečná malá holčička, která to v životě nemá jednoduché, a pak takové nečekané přátelství, které může vzniknout v podstatě z takových jednoduchých, malých, milých gest. Emma Grace Johnson se narodila v Maďarsku jako předčasně narozené miminko. 4 měsíce musela strávit na jednotce intenzivní péče pro novorozence a pak žila v sirotčinci, dokud se jí ve 3 letech neujala rodina Johnsonových. V září před 6 lety jí zemřel její dědeček, kterého tady tahle holčička považovala za svého úplně nejvíc nejlepšího kamaráda. A předtím spolu během jeho zatavování po operaci srdce několik měsíců ani se nemohli potkat, protože musel být izolovaný. No prostě pro Emičku jako hrozná ztráta, bolestivá. No a krátce na to se rozhodla jednoho dne zamávat popelářskému vozu, který projížděl kolem jejího domu. Řidič Albert Berry zamával zpátky a tak vzniklo jejich takové výjimečné křehké přátelství. Každé úterý a čtvrtek Emička čekala u okna, až jeho vůz přijede, požádala ho taky o fotku, kterou si tak jako nosí hezky do školy a má ji u sebe jako se svým nejlepším kámošem. No a k narozeninám mu dokonce vyrobila ručně psané přání s jednoduchým vzkazem, jak moc ho má ráda. No a jak reagoval tenhle řidič popelářského vozu? No tak jeho to samozřejmě dojalo, velmi se mu to líbilo, a tak se rozhodl nechat na zadní stranu auta vyrýt slova: si nejlepší část mého dne.

A tak jsou kámoši a každý úterý, čtvrtek si dělají takovéhle malé drobné radosti. Já myslím, že každý máme něco takového milého, hezkého, možná i z dětství. Když vám někdo někde zamával, já jsem třeba hrozně ráda v Řečkovicích kousek od zamilovaného Hajku na mostě nad dvouproudovkou mávala autům. Jo, taková prostě kratochvíle, která se děje i dnes. A vím, že vždycky, když mi jednou za čas někdo zamával zpátky, tak to byla strašná euforie. No a teď to dělám já jsem v tom autě, koukám na ty děti, jak tam mávají a zamávají, a když jim zamáváte, tak oni vidíte, jak prostě skáčou a jsou nadšený. Takovýhle drobnosti, já vím, jsou to blbosti, ale jako dokážou zlepšit den a pojďme si je tak nějak vzájemně dělat. Myslím si, že pak ten život bude takový příjemnější.

0: A tečkový Faithless Insomnia z roku 1996 doznívá tahle starší muzika, ale za chvilku už tady máme i novější Kygo, Ava Max, Whatever. Pošleme tam taky Billie Eilish a její Bad Guy. A nakonec to vyhypujeme přes novinku Serotonin. O to se postará James Hype. Máme 2 minuty do 3:30 a na Free Radio jsou připravené aktuální zprávy z dopravy a počasí.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: Je to aktuálně vážné, problémy máme jak v Brně, tak v blízkém okolí. Stále tu máme hlášenou nehodu v Křížové ulici na křižovatce s Václavskou, kde se srazilo osobní auto s člověkem na koloběžce. Opatrní buďte taky aktuálně v Hradecké, tam taky to ještě může popojíždět, a to ve směru do centra u sjezdu na Hapalovu. Tady bouralo osobní auto mimo vozovku. No a další komplikace jsou pak mimo brněnské, a to na dálnici D1 od Brna na Prahu. 175. tady bourala 2 osobní auta, zdržení kvůli tomu, že nehoda je v levém pruhu. Počítejte taky s komplikacemi ve směru z Brna do Vyškova, kde je hromadná nehoda 4 osobních aut v levém pruhu na 206.5. z Brna do Vyškova. Kolona má minimálně kolem 3 kilometrů. No a dálnice D2 na 1. kilometru ve směru do Brna, tady je porouchané auto v levém pruhu, tak i tady se tvoří kolony. Konkrétně ve směru do Brna dálnice D2 je to zhruba od nějakého toho 4. kilometru. Tady počítejte se zdržením i kolem 10 minut. Co se týče dálnice D1, tak štosovačka je především od Prahy na Brno. Teď je to na příjezdu do Brna a vlastně ještě dřív, ještě se dívám, je to už v podstatě na úrovni Veverských Knínic, tady to začíná, a je to s přerušovanou kolonou asi tak na dobrých 20, možná i 30 minut do Brna. Popojížděčka bohužel taky v okolí, ať už centra města Brna, Poříčí, Zvonařka, Koliště, Dornej, Gajdoška, ale taky Kníničská, částečně Žarošická. Na těchto místech počítejte s hustým provozem i víc jak 5 minut.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Slunečné počasí nejenom dnes, ale taky zítra a v neděli. Letní dny, které budou v neděli vrcholit 35. Teď máme kolem 31 stupňů, mělo by to být už i dnešní maximum. Do rána potom počítejte zhruba kolem 14-15 stupňů. Zítra se taky oteplí, mělo by být maximálně ale kolem 33. V neděli pak teda 35, s tím, že oblačnosti bude víc, po ránu ještě polojasno. Odpoledne bude oblačnosti přivídvat, večer by mělo být i zataženo. No a v pondělí pak tyhle horké dny skončí a budou spíš teploty kolem 25 a 20, a dokonce v pondělí zřejmě přivítáme déšť.

0: chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A když máme teď ty dny Brna, kdy se připomíná slavná obrana města proti švédské armádě, pojďme si tady k té události něco říct. Stalo se tak v roce 1645, a to konkrétně od 3. května do 23. srpna. To znamená, že Brno bylo obléhané dokonce 4 měsíce. V čele švédské armády byl generál Lennart Torstensson, o kterém jste určitě někdy už slyšeli. No a malá posádka brněnská zase naopak pod vedením Jean de Raduy de Souche, který pomáhal tady s touhle obranou, a jenom ať si jako poměříte ty síly, jaký byly. Jo. Švédská armáda útočila na Brno v počtu 28 tisíců vojáků oproti 1500 mužů, jenom 1500 mužů, což byli většinou nejenom vojáci tady v Brně, ale hlavně měšťané a dokonce i studenti. Ale i přesto se to zadařilo, ubránili. Špilberg, který byl obléhaný celý 4 měsíce, pro Švédy to bylo důležitý, protože kdyby dokázali dobít Brno, tak pak mají takovou volnou cestu a vstupenku do Vídně, na kterou se chystali hnedka potom. No a taková ta legenda, která se váže k těm 11 hodinám, který na Petrově vlastně se už zvoní poledne už v 11 hodin, tak souvisí s tím, že to mělo být takové jako lstivé zazvodění o hodinu dříve, proto, že tenhle Lennart Torstensson jako generál švédské armády řekl, že pokud nedobije tohle město do pravého poledne, tak odtáhne. No takže oni v 11 zazvonili, jakože je poledne, a oni fakt odtáhli. Každopádně jim to trvalo celkem dlouho, 4 měsíce na to, než se rozhodli, že teda na to Brno nemají, ale je to velká významná událost. 1645, připomínáme si to každoročně právě kolem toho 15. srpna, což je teď. No a cože vás to všechno čeká, tak ještě dneska odpoledne můžete vyrazit na historické tržiště, řemeslné stánky, gastrozónu, kovářskou, žonglářskou dílnu, ražbu mincí, zbrojnice na Špilasu, koncert skupiny Čemeřice bude potom po 15. taky na Špilasu. No a zítra opět centrum Kraví hora i Špilberg nabídne komentované prohlídky, slavnostní kladení věnců, historický program, který se bude odehrávat hlavně odpoledne, a v 16.45 jako odkaz k těm 16.45 roku, tak bude ta hlavní podívaná expozice, kterou si budete moct užít. Tak přátelé, užijte si to, ať vyrazíte dneska, zítra nebo dokonce v neděli, bude tenhle historický program pokračovat a my posíláme další hity. Billie Eilish, Ariana Grande, a mrkneme na tu dnešní jízdu Brnem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za

0: Více na brnobeachpro.cz.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další Degu Show! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Free Radio 107.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A dneska večer s námi určitě vyrazte na další jízdu Brnem s Free Radiem. Tentokrát to bude Brno Jih, který společně navštívíme. Sraz je v 19.30 na parkovišti u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici naproti Lidlu v Komárově. Odjezd ve 20 hodin. Cyklostezka vyasfaltovaná až do Rajhradic. Pro zájemce je možné si tuhle trasu tradičně protáhnout. Je to vyzkoušené i pro bruslaře. Velmi pěkný terén. Délka výšky se tím prodlouží, ale klidně se můžete i obrátit klasicky u Olympie a po stezce se vrátit na místo startu. Pojedete za asistence městské policie Brno a za hudebního doprovodu. Rozhodně doporučujeme helmy, u dětí povinné, no a osvětlení tak to taky, protože se bude dojíždět zhruba po 21. hodině a to už přece jenom tma bude. Tak buďte opatrní, připravte si všechno, co můžete, tak abyste se na téhle jízdě cítili dobře, ale hlavně se toho nemusíte vůbec bát, protože inline jízda Brnem s Free Radiem je úplně pro všechny, ať už začátečníky, pokročilé, pro děti, pro dospěláky, pro nejstarší. Je to pohodová jízda, rozhodně žádný závod, prostě jdeme si to všichni užít. Tak pokud máte dneska chuť vyrazit, ať už na inlinech, anebo radši na kole, na skejtech, na koloběžce, na co máte náladu, tak určitě přijďte. Připomínám, sraz v 19.30, parkoviště u restaurace Terasa na Hněvkovského ulici naproti Lidlu v Komárově. Tak budeme se moc těšit, bude to super, dneska večer takový akorát počasí. No a když už máme pátek odpoledne před 16, tak to už je skoro víkend, že jo? Burák Jeter a Weekend na Free Radio právě teď.

0: Serotonin jako novinka na Free Radio a mimochodem taky důležitý hormon přenašeč takového takzvaného hormonu štěstí mezi mozkem a hormony. Takže já si myslím, že rozhodně jsme podpořili i vaši pohodu a pocit štěstí z James Hype a rozhodně novinka, která musím říct, že nabývá na síle a takové jako oblíbenosti. I u mě, možná to máte podobně. Lehce před 16. hodinou končí odpolední Free Party se mnou s Kristýnou Kolibovou, ale za chvilku už tady máme Lukina a hit parádu 107. Fríčka. Do té doby Bamboleiro. Přihodíme Armin van Burena a Alone. A doplníme Matrix Future Bounce a hitovkou Happy Alone. A pak už to tady máte, pořadí hitu, jak jste si sami odhlasovali a taky čtyři novinky, které pokud jste nedočkaví, tak se už za chvilku dozvíte na Facebooku Free Radio, ale už za pár chvil taky tady samozřejmě v éteru Free Radio. Myslím si, že to budou zase nadupaný 4 hodiny té nejlepší taneční muziky, tak si to nenechte ujít. Před námi možná jeden z posledních takhle tropických víkendů, tak pokud vyrazíte někam na koupák nebo vyrazit na spoustu programů, na který jsme dali tipy tady v centru města Brna, tak hlavně ať je to pro vás užívačka, ať vám příjemně, no a já se budu těšit zase v pondělí. Vlastně ne, já se přátelé s vámi těším v neděli po 17. v Retro Party. Snad tam budete, já tam budu určitě. Po 16. pojďme za hit parádou.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Frýdádio, 107 Frýdka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Dámy a pánové, ladies and gentlemen, já bych to s dovolením odstartoval. Ciao tutti, hello everybody! Je to tady, ladíte Free Radio 107 FM, odkud vás zdraví Lukáš Bartl a srdečně vás automaticky vítám na startu 1016. kola hitparády 107 Frýdka. Sami asi dobře slyšíte, že nálada ve studiu je naprosto perfektní, atmosféra je skvělá a my se můžeme ponořit do celé hitparády. Než se pustíme do výsledku z minulého kola, do odpadlíků a hlavně do dnešních novinek, musíme mrknout v prvé řadě na vaše hlasy. To je hrozně důležitá věc. Co dodávat, když je to naprostá paráda? to je otázka. Já to řeknu rovnou. Na hlasovací stránce freeradio.cz/top107 na mě vyskočilo číslo. Číslo 5261. 5261 hlasů za jeden jediný týden. Byl jsem úplně tak jakoby unešenej z toho, že jsem kontroloval i ty hlasovací dny. Nejsilnější hlasovací den byl v neděli 9., kdy přišlo skoro dvojnásob hlasů než v ostatních dnech, takže tam bylo cítit, že jste byli doma, nebo že byl prostě čas v neděli a... Já musím za to hrozně moc poděkovat, určitě musím poděkovat za celý tým Freeradia a taky za to, jak jste to hlasování brutálně rozjeli, takže díky. Tak jak jsem před okamžikem naznačil, jsou tady ještě další body programu a teď máme před sebou tři nejlepší místa z minulého kola. Takže před týdnem se pro nejlepší tři pozice hlasovalo takto. Zázračný postup z 32 na 3 zaznamenala bomba Hard to be Humble, tedy třetí místo, Mikolas a taky Trips. 2, to byl zase raketový postup z 23. pozice pro Skarbu Galaxy, takže druhé místo Kungs a Theophilus London, no a jednička minulé kolo, postup z 2 na první místo, skladba Joyride a Oliver Tree. Během celého týdne jsem zvědavě právě kontroloval hlasování a musím říct, že tohle jsem nečekal, stejně jako v minulé hitparádě, kde se kompletně promíchala celá horní dvacítka. Tam, jak jsem říkal, nezůstal kámen na kameni. A ať už nás dneska čeká jakákoliv věc v té hitparádě nebo jakékoliv hitparádové překvapení, jsem moc rád, že posloucháte a že vám z hitparády nic neuteče. Teď už se mrkneme k tomu, co tak trochu uteklo. Říkal, nic neuteče, ale někomu to uteklo. A to jsou právě odpadlíci. Ale ne každý v hitparádě končí jakoby z nedostatku hlasů, že mu ta šance jakoby utekla. Někdy je to i kvůli pravidlu 52 týdnů. A právě dneska tam jeden takový odpadlík je. Jdeme na odpadlíky. První odpadlík, Rita Ora, skladba Joy, konec po 52 týdnech. Já taky jenom jako okrajově doplním, pokud se v hitparádě udržíte 52 týdnů, tak se vám ta písnička opravdu jako povedla. Rita Ora Joy, dneska konec v hitparádě, odpadlík číslo 2, skladba Crash. Australský projekt Pnau a také Meilin Zan, konec už po 10 týdnech. To už je docela jiná situace, když končíte v hitparádě po 10 týdnech, tak nemůžu říct stejnou větu jako u skladby Joy, že jo? Odpadlík číslo 3, spolupráce Sony Foder a DOD a taky Poppy Bascomp. Je to pecka Think About Us, tady už hlasy nestačily, ale celkově se udrželi 33 týdnů, což je krása.

dneska v hitparádě, ve Freeboxu to klidně dáme, ale tady v hitparádě už další šance nebude pro skladbu Think About Us. Odpadlík číslo 4, Alok, Faithless a Sam Harper, bohužel 25 týdnů posluchačům Freerádia stačilo na to, abyste vyloučili Club

0: Takhle jste rozhodli, takhle odpadlíci vypadají. Odpadlíci jsou kompletní, to znamená další bod máme za sebou, no a teď už bez ztráty vteřiny skok rovnou mezi dnešní novinky hitparády. První skladbu, kterou dnes uslyšíme, má na svědomí zpěvačka Alexandra Stan, vlastním jménem Alexandra Ioana Stan, narozená 10. června 1989. Je to rumunská zpěvačka, která se zaměřuje na house a dance. Já myslím, že tohle jméno asi znáte dobře. K Alexandře se v tomto novém projektu připojil ještě hudebník a taky zpěvák, který vystupuje pod přezdívkou jako Donny a společně přináší dnešní první novinku. Řekl bych jako s malinko tučtovým názvem. Skladba se jmenuje Set Me Free a takových skladeb je na světě bohužel hodně. Ale jdeme na věc. Ladíte Free Radio, na 107 FM se vám od mikrofonu hlásí Lukáš Bartl a teď konečně ta nejkrásnější věta, kterou můžu dneska říct. Držte si kloboučky, právě teď rozjíždíme 1016. kolo hit parády 107. Fríčka. Novinka číslo 1, 107. místo, Alexandra Stan a Donny, Set Me Free.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107. Fríčka. 107. Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.

0: Celý rádio 107 FM, hit paráda 107 Fríčka a teď druhá novinka. Jako další si dáme neskutečnou pohodovku. Já to řeknu takhle rovnou ze startu, ta skladba tak prostě působí od prvního tónu, když se do toho zaposloucháte, tak se přenosete někam na ostrov, na pláž, nohy ve vodě, drink v ruce. No uvidíte za okamžik. Už podle názvu je jasné, že to pohodovka měla být už od startu tohoto projektu. Skladba se totiž jmenuje Everything's Alright. Všechno je v pořádku. Takže Everything's Alright, všechno je v pořádku, jak by řekl můj kamarád, brambory jsou v řádku. Jasný. S touto skladbou přichází, pozor, teďka jakoby kdo to dělal, s touto skladbou přichází Aztek, asi víte, Aztek, Pitbull, Gabri Ponte, už je to známé jméno, Aztek vlastním jménem Kai Fitzgerald, rozený jako Kylie McPhail, je britsko-nizozemský DJ, hudební producent a taky skladatel. Jako další se na tomto projektu podíleli DJ Coco a vokály doplnil Kurt D. Je to vokálista a zpěvák, má výborný hlas, sami uslyšíte. A jak jsem říkal na začátku, je tam prostě cítit ta pohoda a tohle prostě musíte slyšet. 106. startovní místo pro tento týden, novinka číslo 2. Aztek, DJ Coco a Kurt D. Everything's alright.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka.

Druhá novinka je za námi. A teď už novinka s číslem 3. Tento týden máme to štěstí, že můžeme přivítat další projekt od Jazzy. Vlastním jménem Jasmine Byrne, známější jako Jazzy, je irská zpěvačka, skladatelka a taky DJka. Pozor na to, holka je takový jako trošku multitalent. Hraje převážně dance pop a synth pop, což má ráda a baví to. A k novince, kterou nazvala Invisible, si pozvala kolegu Chrise. Chris Lorenzo je britský DJ a producent, pohybující se převážně okolo stylu house music. Jak se jim spolupráce povedla nebo nepovedla, jo, pozor, jsou to dva úleťáci a DJové, takže jako někdy to vyjde, někdy to nevyjde, ale jak se tato spolupráce povedla nebo nepovedla, to už nechávám opět na vás.

0: a na tom, jak budete hlasovat. Teď si to ale pojďme pustit. 105. místo hitparády, novinka číslo 3. Jazzy, Chris Lorenzo, Invisible.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.

0: Hitparáda 107. Frýčka. Krásné odpoledne všem na 107 FM, ať už to páteční odpoledne, nebo to nedělní odpoledne. Nicméně, tento týden je tady už poslední nováček, nebo poslední nováček pro tento týden přichází právě teď. A poslední z dnešních novinek představí taková jakoby skvělá parta holek. Já to řeknu rovnou a je to skladba Animal. Pozor! Pokud jste o tom neslyšeli, tak už o tom slyšel celý svět, tak se to pojďme pustit i tady na Free Radio. Skladba Animal, co k tomu říct? Základní informace, Cat's Eye, kdo to je? Cat's Eye je dívčí hudební skupina sídlící v Los Angeles. Skládá se celkově ze 6 členek. Je tam Menon, Daniela, Lara, Megan, Sofia a Yon C. Skupina vznikla v rámci reality show Dream Academy z roku 2023. Je to neuvěřitelně sledovaný projekt a jenom tak mezi nama, pro informaci, jejich oficiální videoklip dosáhl od vydání skladby 49 milionů zhlédnutí za první 3 týdny. Co k tomu dál dodávat? Jdeme na to! 104. místo hitparády pro tento týden, Cat's Eye, Animal.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Frýčka.
2: 107. Frýčka. Novinky.

0: 107 Fríčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Novinky jsou pro tento týden za námi, všechny čtyři jsme si poslechli, něco jsme si k tomu řekli, teď už si musíte udělat obrázek a názor vy, no a teď už budete rozhodovat samozřejmě hlasováním, jako vždy na freeradio.cz/top107. Je to krásně promíchané, novinka dneska Rumunsko, Velká Británie, Irsko a taky Spojené státy americké. Dáme si krátký souhrn, tedy rekapitulaci novinek a hned po nich už odkrýváme místo 50. pro tento týden. Takže 50. pozice za okamžik. A teď opáčko novinek. 107. místo, vlajka Rumunska, Alexandra Sten a Donny, novinka číslo 1.

na závěr novinek v tomto kole Animal, tedy spolupráce šestičlené dívčí skupiny Cat's Eye. Spojené státy americké a tady na 107 FM prozatím s

už místo 50. a to přichází právě teď. Po dívčí skupině Cat's Eye další dívka a je to Kesha. Místo 50. pro tento týden Kesha Origami.

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
3: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Kam vyrazit?
10: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Koncert Vojty Dyka, Intimity s klavírem, nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
9: Free Radio. Free Radio. Free Radio.
11: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@gmail.com.
12: Free Radio. Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru.

0: kamarádkami.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Fríčka.
2: Odbržděná 49.

0: Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka.
1: Nastartovaná 8:40.

0: 107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Slušná 47.

0: a za námi Aquagen. Aquagen There is a Star, celkem podobná pozice jako minulé kolo. Tady nenastala žádná obrovská změna. There is a Star, minulé kolo 45, tento týden 46. O schůdek níž na 47. startovali Ellen Walker a Steve Aoki. Ale pozor, Broken Angel, minulé kolo 51. Takže tohle je návrat ze spodní části parády. Děkujeme všem, nebo já děkuju všem, co jste hlasovali pro skarbu Broken Angel a pomohli jste jí o ty důležité čtyři pozice nahoru. Z 51, tedy návrat na 47. Podobně, teda jenom o jedno místo, se vrací Rehab a Izzy Bizu I Had a Dream ze 49 na 48. A z hora dolů padaly Timmy Trumpet, W&W a taky Dahul, Madhouse, minulé kolo 33, tento týden je 49 a taky Kesha Origami, která vlastně odstartovala celou tu horní 50, tak se vlastně až na 50. místo propadla z 20. Z 20. pozice, no... To bylo celkem prudké, ale takhle jste hlasovali, takhle to tento týden dopadlo. Takže Kesha, Timmy Trumpet, Rehab, Ellen Walker, Aquagen, první pětka za námi a teď už odkrýváme pozici číslo 45. Je to vlajka německá a je to další skladba, která minulé kolo v hitparádě vůbec nebyla. Prozradím, byla to 52. pozice. Tento týden ale číslo 45, Make a Change, Master Blaster a Tone Nation.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikoch řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
8: Grandiózní 45.

pro tento týden, tedy Animalisa Bad Angel, skladba, která právě dozněla. Já už před sebou pomalinku vidím další pozici, ale prozadit nemůžu. Je tady rekapitulace. Každých 10 songů dáváme krátkou rekapitulaci, tedy takové malé opakování, aby jsme se ujasnili a aby jsme si ujistili, kde jsou všechny ty hity a jak to vlastně dopadlo v tom pořadí. Kdyby náhodou někdo někam odskočil, odběhl, tak se nebojte, právě proto tady máme opáčko. Pojďme tedy omrknout první desítku pro tento týden. 50. pozice Kesha, Origami. Čtyřicáté deváté místo Timmy Trumpet, Madhouse. 48. Rehab, Izzy Bizu, I Had a Dream. 47. Alan Walker a Steve Aoki, Broken Angel. 46. There is a Star, Aquagen. 45. místo v tomto kole Master Blaster, Tone Nation, Make a Change.

0: pozice na 107 FM v tomto kole. Anima, Lisa, Bad Angel. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Hitparáda 107, Fríčka, hlasování kdykoliv, non-stop na freeradio.cz/top107. Teď už ale není čas ztrácet čas. Další pozice před námi, místo 40. v tomto kole, W&W a taky Scooter, Rave from Outer Space.
1: Freeradio. Freeradio. Hitparáda Freeradia. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hitparáda v českém éteru. Maximální 40.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: sedmička Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Šťavnatá sedmatřicítka.

0: Free Radio. 107 Fríčka.
1: 107 Fríčka.
0: Přepichová 630.

0: Fajn rádio 107 FM a tohle byla 36 kazit parády pro tento týden. Heaven on your mind, tedy spolupráce Kygo a Dan Timinsky. Hnedka o schůdek níž, 37. místo Klás Sadness, je tam postup ze 42, takže pro pana Kláse dobré hlasování a dobrý týden. Docela blbé to měli Aben a Hertz, je to propad tohoto finského projektu z 23 na 38. Takže skladba Hertz se docela rapidně propadá v tomto kole, ale pozor, novinka Careful měla velký úspěch. D.O.D. a Izzy Bizu, nádherný postup, minulé kolo skladba Careful jako horká novinka na 104. startovní pozici, no a v tomto kole fríčkaři rozhodli, že 39. místo té skladbě sluší mnohem lépe. Ještě jednou poděkování za všechny hlasy, které jste poslali minulým novinkám. Tohle byla první z těch, co měla úspěch. Doufám, že ještě dneska v hitparádě některou potkáme. Třeba minulé kolo novinky úspěch neměly. A to se v hitparádě může kdykoliv stát. Jelikož hlasujete vy, posluchači, a rozhodujete o tom, která skladba bude úspěšná a která ne, tak se ne v každé hitparádě musí podařit, že se všechny 4, 3 ze 4, 2 ze 4 nebo 1 dostane do té horní padesátky. Tento týden ale DOD Izzy Bizu Careful. Skok ze 104 na místo 39. Teď už ale 35. Vlajka švédská, Cas Series a 35. pozice pro tento týden On The Floor.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
3: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Puffendor?
4: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
5: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Největší hit paráda v českém éteru.
6: Senzační 35.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Poladěná 34.

Ještě před týdnem na 22. pozici Timmy Trumpet, Oaks a skladba Not a Place. Tento týden je to 31. Takže z 22 na 31 klesá skladba Not a Place. A těsně předtím, než odkryjeme 30. pozici, je pro vás připravená další rekapitulace. W&W Scooter, Rave from Outer Space, pozice číslo 40.

0: 35. pozici Cass a Series On The Floor. Třicátá čtvrtá pozice, trendový profesor Armin van Buuren a překrásná zpěvačka Saša, Set Me Free. Třicáté třetí místo, propad z desítky pro pana Rehaba, Rehab a Ghost Town. Trojka tedy Rehab Holandsko, 32 hned vedle Francie, Kungs a taky Boys Noise, Get Away. A 31 pro tento týden, Not A Place, Timmy Trumpet a Oaks. Od mikrofonu se hlásí Lukáš Bartl, tohle je 1016. kolo hitparády 107. Fríčka. Díky moc, že ladíte, díky, že posloucháte. Užívejte si každou pecku, každou pozici a každou skladbu úplně naplno. Je léto a já jsem hrozně rád, že ladíte hitparádu i tento týden. Teď už ale po rekapitulaci místo 30. 30. pozice, Shakira, Zoo.
1: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň Pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň Pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Prý rádio. Prý rádio. Hit paráda Prý rádia. 107 frička. 107 frička. Největší hit paráda v českém éteru. Zrušující třicítka.

0: 107 Frička. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Strhující 27.

0: Frýádio, 107 Frýčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Jak to říct, aby to nevypadalo jako každotýdenní věta, ale někdo prostě stoupá nahoru, někdo klesá dolů a někdo jde rychle nahoru a někdo jde rychle dolů. Takhle to zkrátka v hitparádě 107 Frýčka chodí. A kdo půjde nahoru, kdo půjde dolů, tak to rozhodujete vy během hlasování na freeradio.cz/top107. Je tady právě ta situace, kde se z ničeho nic skladba Ultra Love propadá o 10 pozic dolů. Minulé kolo Kašmír, Jason Ross a Brianna Grace společně na 16. pozici, v tomto kole ale 26. A to je tak jako, řekl bych, docela přísné hlasování. Pojďme ještě dál. Don Diablo, Monochrome, Enjoy the Silence, zázrakem postup nahoru. Já myslím, že tahle skladba už je tady snad 50 týdnů, nevím přesně, ale Enjoy the Silence přesto získává tolik hlasů, že si ještě tahle skladba polepšila z 31. pozice na 27. 28. místo, tam se přesouvají Scooter, protože minulé kolo se jejich pecka No Rewind propadla až na 36. místo. Pro tento týden jste ale pomohli Scooteríkům a vracejí se tedy na 28. Z 29. pozice potom startovali Felixien a Kaskáda Boy You Turn Me a tam je postup celkem o 3 pozice. Taky celkem zajímavé hlasování. Takže Německo tento týden úspěch, jak německý Felixien, tak i Scooter, všichni postupují směrem nahoru a já ještě jednou děkuju za dnešní super hlasování. Kdo se to ještě neslyšeli, tak tam padlo 5 tácků. Celkem 5261 hlasů, prostě nádhera. Před námi už ale další příčka, 25. místo pro tento týden, je to 30. z minulého kola, spolupráce Aztek, Pitbull, Gabry Ponte a je to bomba Pretty Woman.
2: Nevaž se, rozvaž se.
3: Jara teatra, ty rá teatra.
2: Popokate peto.
3: Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka.
2: Trénuj s námi a mluv plynule.
3: Každý všední den po 13. hodině.
2: Nevaž se, rozvaž se.
4: Na mě nevytlážu, to je jazyčisko.
3: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.
5: Vysvátá 25.

0: woman.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Vyladěná 24.

A příjemný poslech všem na 107 FM. Hitparáda pokračuje, ladíte 1016, když to řeknu tak hezky lidově. No a před námi opáčko, tedy rekapitulace od 30. místa až po 21. pozici. Tak jdeme na to, hezky postupně. 30. místo v tomto kole, Zoo, Shakira.

No Rewind, tento týden 28. 27. pozice, Don Diablo, Monochrome, Enjoy the

0: 23, Miles Away, Offenbach. Dvojka, možná trošku smutná holka, je to propad z pětky. Minulé kolo mezi top pětkou, Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Tento týden, bohužel, 22. A 21. místo, James Hype, Waterfalls. Tohle je závěr rekapitulace. 107. Fríčka pokračuje. Hned po 21. pozici odkrýváme místo 20. A je tady krásná letní melodická záležitost Sun Shines On Me. 20. místo pro tento týden Armin van Buuren a Glockenbach.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašpír. Kašpír. Becky Hill a Jay

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Co vznikne, když se potká herečka Petra Nesvačilová a butikové vinařství Ivajny? Přece další degušou! Už 20. srpna od 19 hodin vás zveme do brněnského Korek Wine Baru na večer plný zábavných historek a k tomu si vychutnáte úžasná moravská vína. To zkrátka chcete? Poslední vstupenky koupíte na www.korekwinebar.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru. Natěšená 20.

Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107 Fríčka. Nabitá 19. 1, 2, 3.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Sexy 18.

0: jako sedmička Frýčka. Hlasuj pro svůj nejoblíbenější hit na www.freeradio.cz/top107.
1: Nažavená sedmnáctka.

0: Frýrádio, 107 Frýčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Free Radio 107 FM je stále s vámi, aktuálně si užíváme hitparádovou show, od mikrofonu zdraví Lukin, no a pokud si říkáte, co se děje, tento týden nebude skokan a propadák týdne, Lukáš a to zapomněl, nezapomněl, chvála pánu bohu, nezapomněl. Ale až takhle vysoko, kde jsme právě teď, tedy mezi 16. a 15. místem, se podařilo v tomto kole doskočit skokanovi týdne, protože není to jen tak jako nějaká legrace. Takže, hezky postupně, 19. místo to byl Mikolás Josef Ferrari. Jo, je to propad ze 17., ale dvě pozice dolů, dobrý, jako zaokrouhleno dobrý. Na 18. pozici, což byl propad z 15., takže taky dobrý, Gabry Ponte a Mauricio Bucalo, komu si Gira, komu si Bala. Potom tam nastoupilo Německo, propad z 13 na 17. Tady slyšíte, že v té horní 20 už to tlačíte směrem dolů. Tady bylo jako opět přísné hlasování v tomto kole. Takže ze 13. pozice na 17. jste sestřelili 89ers a Rimini Rockas se skladbou Back to 89 a na 16. místě je novinka z minulého kola. Teď to dohrálo, takže víte, kdo je skokan týdne. Ano, Lucenzo a Limoncello. Limoncello! Rozhodli jste krásně. Já jsem právě čekal, říkal jsem si, buď to bude pecka, anebo to bude prostě propadák pro ty lidi. Aspoň v tomto kole je to pecka a hodně velká pecka. Zároveň tedy titul skokan týdne, Lucenzo a jeho Limoncello, minulé kolo 106. místo, tento týden 16. místo. To se krásně počítá, to je prostě postup o 90 pozic. A to je teda tady u nás v hitparádě 107. Frýčka, skokan týdne. Pojďme mrknout na propadáček, kdo pak to odskáká, ale vidím tady, že největší propad v tomto kole zaznamenal Mike Candice a jeho skladba Where Am I, ale není to jako žádná úplně katastrofa, je to z 24 na 57. V tomto kole to bohužel vyšlo, že to byl největší propad, takže Mike Candice, aniž by chtěl, aniž by to tušil, získal titul propadák týdne, ale nic hrozného, je to pořád 57. místo. Takže skladba Where Am I, Mike Candice propadák, skladba Limoncello a pan Lucenzo skokan tohoto týdne v rámci hitparády 107. Frýčka. Informací bylo dost a dost, teď už místo 15. Na 15. pozici opět vlajka Německa a jsou tu Italo Brothers a taky Aaron Čupa. Místo 15. pro tento týden Galliano.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Od 21. srpna do 2. září. Na brněnském výstavišti v pavilonu P.
5: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
6: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
5: Objevte zapomenuté životy a místa.
6: Více informací na štetl.cz.
7: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
0: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru.
8: Rozkošná patnáctka.

Free Radio. Free Radio. 107 Fríčka. Super 13.

Rádio 107 FM, k tomu taky hitparáda 107 Frýčka, tento týden 1016. vydání. Od mikrofonu zdraví Lukin a ve studiu jsem tak jako úplně nelelkoval, ale připravoval jsem pro vás další rekapitulaci. Ta je tady právě proto, abyste měli ještě lepší přehled v té celé hitparádě. Takže teď to můžeme proletět od 20 až po místo 11. 20. pozice Armin van Buuren, Glockenbach, Sun Shines on Me. Devatenáctá.

17. místo 89ers a Rimini Rockers. 16. místo Skokan týdne Lucenzo a jeho Limoncello. Patnácté místo pro tento týden Galliano, Italo Brothers, Aaron Chupa. Čtrnáctka Fisher, Florence Arman, What a Life. 29. místo minulé kolo, ale pozor, 13. pro tento týden. Krásný postup, Klas a jeho Analog Heart. Hned vedle místo 12. Milk Inc. Unstoppable. A směrem nahoru to vzala tento týden taky BB Rexa a Faithless. Minulé kolo 21, tento týden místo 11. New Religion.

0: Tento týden pod vlajkou Velké Británie, šestka z minulého kola, takže je to směrem dolů, ale i tak, pokud jste ve 107, mezi nejlepší desítkou, tak je to hodně dobré. Desáté místo, James Hype, Serotonin.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radio. 107 Frýčka. 107 Frýčka. Největší hit paráda v českém éteru. Hustá desítka.

0: Frýádio, 107 Frýčka. Přehlídka 107 nejoblíbenějších hitů.
1: Je to naprosto crazy, tento týden šílené hlasování. Já moc krát děkuji za celkový počet, což je 5261 hlasů, je to nádhera. Ale to, co se nám už tady děje v té horní desítce, 38. místo z minulého týdne je 9. pozice tento týden. Jedná se o skladbu Run Run River, tedy David Guetta, Alok a Stick Figure. Je to krásný postup, úplně stejná situace, Hedegaard a Arash, Say My Name, minulé kolo až na 37. pozici. Pro tento týden je to ale 8. Takže dva návraty z nějakých 38. a 37. pozic do té horní desítky. Tady je jasně vidět, koho jste v té horní desítce tento týden chtěli. Naopak třeba dvojka, což je stříbrná medaile, z minulého týdne se propadá až na 7. pozici. Takže Kungs, Theophilus London a skladba Galaxy před chvílí v éteru. No a před malým okamžikem skladba Summer is Magic, což je Christian Marky a Soloja, taky propad. Minulé kolo Summer is Magic, 4. místo, tento týden spolupráce Christian Marky a Soloja na 6. pozici. Teprve teď se dostáváme k top 5 a top 5 to bude taky dneska docela jízda. Pojďme se podívat klasicky na ukázky, stroj času, malý pohled do budoucnosti, jak by ta pětka nejlepších mohla dneska vypadat. 5. místo bude za chviličku, to v ukázkách nebude, ale tohle jsou 4 možnosti a 3 z nich dneska odnáší medaile. Tohle je vítěz minulé hitparády 107 Frýčka, skladba Joyride a Oliver Tree. Dneska tedy velká šance na obhajobu, taky to může být 2., 3. nebo 4. místo. Pozor, ale ve hře je taky pecka Need You Now. A Sigma má podporu, na to pozor. Velká konkurence pro obě dvě tyto skladby je ale pan Fisher. Skladba Rain už jednou se povedlo, že vlastně vyšoupla Olivera 3 z první pozice i s hitem Joyride, ale to bylo jen takové jako záchvěv, no bylo to jednou. Uvidíme do budoucna, jak to bude pokračovat tady v téhle bitvě. Ve hře je totiž taky konkurence od nás. Nicholas a Trips, Hard to be Humble. Tohle jsou podle hlasování nejúspěšnější songy v hitparádě 107 Frýčka, tedy alespoň pro tento týden a pro aktuální hlasování. A já vám za to moc krát děkuju. Je cítit, že Frýčkaři jakoby mají odhad, jako jo. Je to v odhadu, no. Krásné hlasování, ano. Já bych to přál všem čtyřem. Všem těmto čtyřem skladbám, klidně ať to vyhrajou. Takže není čas ztrácet čas, nebudem to protahovat. Teď 5. místo. Na 5. pozici v tomto kole. Hugo, Alternate, Emile Angel a Move Into The Sun.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90. Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
4: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
0: Frýrádio. Hitparáda Frýrádia. 107 Frýčka. Největší hitparáda v českém éteru.
6: Skvělá pětka.

skladba Joyride dneska hitparádu 107. Fíčka nevyhraje. Oliver Tree a jeho bomba Joyride právě teď dozjela na druhé pozici. Kdo bude ale jednička, to prozadím až po rekapitulaci. Jdeme na opáčko. Desítka tento týden. Serotonin, James Hype. Deváté místo David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. Osmička Hedegaard a taky Arash, Say My Name. Pecka Galaxy, tento týden Kungs a Theophilus London, místo sedmé.

hlasování v tomto kole a nádherné páté místo. Moc krát děkuju. Čtvrka, Mikolas a Trips, Hard to be Humble. Je to krásný pocit, já mám teďka úplně husí kůži ve studiu, protože česká vlajka mezi top pětkou druhý týden po sobě. Jdeme dál, třetí místo, Sigma, Dutch and Graft a Profesor Green. Need you.

0: z jedničky na dvojku, bohužel, Oliver Tree. S rozdílem celkem o 19 hlasů je Oliver druhý. A kdo bude první, prozradím právě teď. Dámy a pánové, chlapci a dívky, vážení přátelé, milí fríčkaři, je tady finále hitparády 107. Fríčka. První místo je přímo před námi, vítěze jako vždy přivítáme fanfárou a potom, co se vychutnáme jedničku hitparády, vracíme se zpátky jako bumerang na start hitparády, kde nás ještě jednou v celém znění čekají aktuální horké novinky 1016. kola. To vše máme ještě před sebou v samotném závěru pořadu. Teď ale pozor, je tady jednička a první místo hitparády. Ladies and gentlemen, tam ta dam tam tam ta dam tam ta Fisher a Skarba Rain. Není co dodávat. Je to taková krásná souhra čísel, je to totiž 19. místo z minulého týdne a první místo pro tento týden. Není to zas tak jako jednoduché takhle zahlasovat, musela to být jako pěkná řádka hlasů. A jelikož je to skok z 19 na jedničku, tak je to krásné, že přesně mezi Fisherem a Oliverem Tree byl rozdíl 19 hlasů. Což teda ale musím ještě jednou s vykřičníkem podotknout, jako není vůbec moc. Z celkového počtu 5261 šlo pouze o 19 hlasů mezi prvním a druhým místem hitparády. Tento týden je to jasné, zlatá medaile putuje do Austrálie a my jdeme na první místo hitparády. Vítěz 1016. kola, Skarba Rain a australský Fisher.
1: Nejžhavější jednička.

0: Představte si podívanou světového formátu, kdy se na chvíli ocitnete ve světě fantazie, kde se příběh odehrává přímo před vašima očima. 16 koní uprostřed show, kteří mezi plameny poslouchají na jediné gesto a předvádějí choreografii, která bere dech. Kůň pátý element v Boskovicích je zážitek, na který budete dlouho vzpomínat. Vezměte rodinu a přijďte zažít noční show Kůň pátý element. Zažijte úžas nad souhrou člověka a zvířete. Zbývá posledních 6 vystoupení.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prý rádio.
3: Výsledky už jsou jasné, karty jsou rozdaný, 1016. kolo ovládl Fisher a jeho skladba Rain. Je to velmi úspěšný DJ, nejenom tady v hitparádě 107. Frýčka, ale taky po celém světě. Pozor, DJ a producent, je to jeho hudba. Teď se ale vracíme, tak jak jsem avizoval, opět mezi horké novinky hitparády. A první z nich nese název Set Me Free. Novinka číslo 1 pro tento týden spolupráce Alexandra Sten a Donny, prozatím 107. místo, název Set Me Free.
2: Free Radio. Hitparáda Free Radio. 107. Frýčka. 107. Frýčka. Největší hitparáda v českém éteru.

0: před sebou máme rekapitulaci druhé novinky. Druhá novinka byla už ve startu pořadu označená jako pohodovka. Když se do toho zaposloucháte, ono to jako nepůsobí nijak jinak než pohodově. A navíc i ten název Všechno je v pořádku. Everything's alright. Takhle přesně zní novinka číslo 2, nebo takhle se jmenuje a jak zní, to si teď připomeneme. Prozatím tedy 106. startovní pozice, spolupráce Aztek, DJ Coco a Kurt D. Novinka číslo 2, Everything's alright.
1: Free Radio. Free Radio. Hit paráda Free Radia. 107. Fríčka.

0: Jednička a dvojka za námi, teď opáčko novinky s číslem 3. Třetí novinka pod vlajkou Irska, protože Jazzy je irská multitalentovaná dívka, je to producentka, DJka a taky nadaná hudebnice. A do svého studia pozvala kolegu z Velké Británie, což je taky producent a DJ, vystupující, nebo který se jmenuje Chris Lorenzo. Oba dva jsou DJové, oba dva jsou tak jako z toho severu, Irsko a Velká Británie, a oba dva přináší dnes novinku s názvem Invisible. Prozatím tedy 105, 105. startovní pozice, Jazzy, Chris Lorenzo a třetí novinka hitparády Invisible.
1: Free Radio. Free Radio. 107. Fríčka.

0: teď čtvrtá novinka. Jsou to holky ze Spojených států amerických, nebo teda nevím, jestli všechny pochází ze Spojených států amerických. Myslím, že tam v tom velkou roli hraje Jižní Korea. Ale každopádně pod vlajkou Spojených států amerických dívčí šestičlenná skupina Cat's Eye. Cat's Eye, holky jsou úspěšné po celém světě, tak jsem zvědav, jak budou úspěšné tady u nás na 107 FM. Novinka číslo 4 s názvem Animal prozatím na 104. startovní pozici. Takže čtvrtá novinka Animal a holky z projektu Cat's Eye. Touto novinkou a touto skladbou uzavíráme celé hitparádové kolo, to znamená 1016 je u konce. Já jsem si to užil teda úplně na plný pecky. Mělo to emoce, mělo to šťávu, mělo to energii a mělo to všechno, co má hitparáda mít. Od mikrofonu se pomalu loučí Lukáš Bartl. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, tak vždycky mějte po ruce Free Radio. Díky za nádherné hlasování. Ještě jednou klobouček dolů, protože 5261 je fakt překrásné číslo a nádherný výsledek. Mějte se hezky. Za týden další kolo hitparády, budu se na vás těšit. Pracujte na tom, ať jsou tam nějaký hlasy. Jenom když je škaredý počasí, když je venku hezky, tak utíkejte prosím vás ven, běžte se vykoupat, běžte do lesa, běžte do přírody, až je tma, nuda, déšť, bouřka, pak k tomu sedněte a naklikejte pár hlasů pro vaše oblíbené pecky. Mějte se nádherně. Loučí se Lukin, těším se za týden. Hlasuje se jako vždy freeradio.cz/top107 a to už je opravdu všechno. Děkuju moc a mějte se nádherně. Za týden zase spolu. Čau.
1: Free Radio. 107 Fríčka. 107 Fríčka. Novinka.

0: Katepeto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní, prostorné, víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Jste větší skupina a potřebujete odvést společně? Máme řešení. Taxi Impuls nabízí luxusní prostorné víceúčelové vozidlo, vhodné na letištní transfery, oslavy, svatby, firemní akce, sportovní události, dětské přepravy, školních kroužků nebo skupinové turistické okruhy. Spousta místa pro cestující i zavazadla, profesionální řidiči a pohodlí bez starostí. Rezervujte si jízdu ještě dnes na čísle 14014 nebo v aplikaci Taxi Impuls. Taxi Impuls. Když chcete cestovat společně, pohodlně a bez kompromisů.
1: Radio 107 FM, první prvně s nejnovějšími hity.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nemyslela, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

0: i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
1: Around the world.